0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenných, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Bylo super, že jsme byli ve třech, protože že jo, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete.
1: Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Aha, tak to není v tom.
1: Co slyšíš?
0: Já jsem myslel, že v jedné písničce jsou na konci takové rozežrané děti, takové zlobivé děti, tak to není v téhleté. Dobře, tak jenom jsem čekal na ten konec. Za minutu 6 a další hity bez dětí. Jo, takhle, ty nevíš, co to je rozežrané, že?
1: Tak rozežrané děti jsou rozmazlené děti, ne?
0: Jo, protože když jsem to použil tenhle ten výraz jako někde od někoho, kdo je zase jako z jiných koutů České ano. republiky, tak myslím, jako se to týká jídla a podobně. U nás ne, je to takové ne. to jako, že no, já chci to, tamto a podobně. Jo. Takže znáš ten výraz.
1: Ano,
0: jo.
1: Znám.
0: Lenča Líčková.
1: Radím se, by slabednář.
0: No a pomalonku startuje Dobré ráno Moravo v novém týdnu a do obrace stránku v kalendáři.
1: Ano, dneska máme datum 18. května, 5:59 aktuální čas. No a zprávy pro vás má Kristýnka Kubánková.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Řidiči, s opatrností v tuto chvíli projíždíte dálnicí D2 směrem na Brno, konkrétně u obce Rakvice. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Elektromobilita v Česku sílí. Města se připravují na letní opravy škol. Zlín bude mít nové centrum.

0: podniku dostatek, s rostoucím počtem elektroaut mohou hlavně ve větších městech nastat problémy s kapacitou. Plánuje tak do roku 2030 rozšířit síť na zhruba 20 000 dobíjecích stanic.
1: Morava aktuálně.
0: Města už se připravují na letní opravy školských zařízení. Rozsáhlá modernizace čeká základní školu ČSA v Bohumíně. Ta se během příštích dvou let podle mluvčí města Jany Končítkové doslova změní k nepoznání.
2: Náročným stavebním zásahům se musí přizpůsobit i závěr školního roku. Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědů až do oficiálního konce školního roku.
0: Zlín bude mít nové centrum rané péče pro děti s handicapem. To nabídne terapie, zázemí pro rodiče a také nově odlehčovací službu. Rodinám s dětmi by toto centrum v Kudlově mohlo začít sloužit už letos na podzim.
1: Rádio Čas Sport.
0: Včera proběhly delší zápasy na hokejovém mistrovství světa. Slovensko porazilo 4-1 Itálii. První triumf na turnaji zaznamenali Švédové, kteří porazili Dány.

0: Aktuální zprávy na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Já chci hádat jméno.
2: Dobře, tak hádej. Dneska je 18. května a jméno v kalendáři je ženské.
1: Vidím tam jenom jedno, žádná čárka tam není, dobře, no.
2: Já jsem se trošku začetla do témat, která dnes budeme
1: to
2: probírat.
1: To nevadí, tak řekni mi třeba
2: jako... Já vymyslím rým.
1: Jo, no, ježišmarja, no.
2: Ty jo.
1: Pamatuješ na Edita, Brigita a spol?
2: No jasně.
1: Mě napadlo asi 30 men a podobně.
2: Ale na tohle mě žádný rým nenapadá.
1: Žádnou slavnou osobnost neznáš, to křestního jména?
2: Ano, znám. Je to zpěvačka, taková blondětá, dřív byla slavná, ne, zahraniční. A ona se jmenovala nějak Bedingfield, nebo tak nějak.
1: Natasha.
2: Ano.
1: Natasha, dobře ty. Feel your rain on my skin, něco
2: tak,
1: jako nahoře, něco.
2: Přesně. Jo.
1: Wow, takže...
2: Dneska jo. Natasha.
1: Natasha v kalendáři, no tak děje se, dali
2: tak
1: jsme
2: ale
1: to.
2: Vymysli rým na Natasha.
1: Mhm.
2: To není zase tak jednoduché, že?
1: Vlastně ty jsi říkala, že to vždycky musí být kdo co, že?
2: No kdo co, ano. A podstatné jméno nejlépe.
1: Máme čas?
2: Máme do 9 spousta času.
1: No ne, je takové přesné jméno.
2: Jako
1: leda, že bychom použili nějakou jako lidovou slovesnost a podobně, že jo?
2: No.
1: Že ten její manžel zanáša.
2: Zanáša.
1: A jmenuje se Natasha, což holky teda jakoby neděláme z vás lehké děvy a podobně. Máte krásné jméno, v poslední době ho moc jako u těch nových miminek nevídám a je to možná škoda.
2: No, když jsem se dívala tady na do chytré aplikace nebo webové stránky, která se zaměřuje na rýmy, tak to taky nic nenašlo. Nejblíže je Načata.
1: To je hrozné, to vůbec.
2: To je hrozné, no.
1: Natasha Načatá, ještě tak jako může se stát a podobně, že no, kybača, ovečky zanáša, jedna z nich jmenovala se Natasha. No.
2: Pecka.

0: Tak se pomalu rozkoukáváme společně tím naším novým dnem, 18. májovým, ještě ne s májovým počasím, ale vydržte, protože za týden budete mluvit úplně jinak, až vás budou jakoby smáčet ty třicítky a podobně, má se neuvěřitelně oteplit.
1: Jú, tak to se těším.
0: Neuvěřitelně oteplit.
1: Já tak. Nemám ráda moc tady tohle, co je venku.
0: Vydrž, protože už víkend bude hodně příjemný. No a samozřejmě hodně příjemný byl pro některé účastníky letošní Eurovize. Měli jsme velké finále, někdo tím žil vlastně prakticky celý týden.
1: Díval jsi se na celé?
0: Díval jsem se, já jsem trošku padal za vlast potom v sobotu, takže jsem si počkal až na ráno, jak to dopadne. Já jsem trošku čul, že to asi jako nedopadne dobře pro Česko, ale jako ostudu jsme si neudělali.
1: No to jsme si vůbec neudělali, mimochodem já jsem včera, protože já na to nemám dívat se 4 hodiny na přímý přenos.
0: Bylo to moc.
1: Tak jsem se podívala na sestřih, který má 3 minuty a jsou tam všechna vystoupení.
0: Jo, to se dělává tak, no, hodně často.
1: Takže jsme to procházeli, no a potom jsem mému Marťovi, který je vlastně velmi kritický k té hudební kvalitě Eurovize, pouštěla od Daniela Žižky Crossroads, což byl náš reprezentant právě v Eurovizi, a on byl nadšen.
0: Je nadšen, já jsem potom četl něco odborného, jako kde to lidi brali, ne moc subjektivně, objektivně, každý cení, že pan zpěvák, konec konců to je ta závěrečná, jako ten ta závěrečná nota je jako geniální, ale ta písnička prostě není jako, že by se dostala pod kůži, možná tak 20-30krát a stejně ty sloky jsou takové, jestli mi rozumíš.
1: No ano, ano, ale jako nám by se nedostala pod kůži, co se týká toho, jak my vnímáme hudbu, ale třeba Marťa, který se v tom vyzná, tak byl nadšen i hudebně. Tak my jsme se to dověděli až potom.
0: Takže pane M, děkujeme za 16. místo pro Českou republiku, hlavně, že jste se vyjádřil. Kdo to, tomu nepouštěj, doufám, že jsi ještě. Takže kdo vyhrál?
1: Bulharsko.
0: A, se ptám, mám to připravené. Jo.

0: No, já jsem měl taky hádky, protože já jsem to na dálku sledoval s kamarádem Marťou a taky jsme se jako trošku neshodli, protože já byl stará škola, já jsem stará škola, mám rád melodie. Takže já byl pro Italsko, teda Italsko, co jsem to řekl, pro Itálii, jo.
1: Ale Itálie se umístila, myslím, na pátém místě?
0: Pátá byla přesně tak, tam se hodně diskutovalo o tom, protože on zpívá pro některé prý postaru, to jsem ani nevěděl, ale je to prostě taková ta stará škola zpívání, ale ta písnička prostě měla melodii, no a to je pro mě, no.
1: Mně tady tohle, já když jsem to slyšela, to Bulharsko, ta písnička se jmenuje Bangaranga, tak víš, co mi připomínala, minulou účastnici Eurovize Jetu, A zpívala tam I am not your toy, you are stupid boy.
0: Izrael, no.
1: A Izrael. A tak to znělo, tak mi to úplně připomínalo.
0: Tak ona hlavně začínala v to slavné vystoupení, které to vyhrálo takovým tím rádoby kokrháním, že to...
1: Ano.
0: Podobně.
1: Ano. Ale třeba oproti fakt Loňsku, kdy byla ta sauna a kafe macchiato, tak letos teda mě to moc nezaujalo. A nejvíc mě možná textově zaujalo I am fire, you are a liar. To bylo takové jako hodně hluboké. Každopádně, co naděláš?
0: No, bylo tam pár takových, ale v každém případě ostudu jsme si netrhli, takže doufám, že pokračujeme dál, takže příští rok předpokládám v Bulharsku a...
1: Já jsem chtěla říct, že kdyby si Daniel Žižka vyžehlil tu košili, tak mohl vyhrát. Dostanu
0: být, to by nejvíc vadila ta košile, že? Mi se strašně moc líbila.
1: Strašně vadilo, že to je pomačka.
0: Mi se nelíbila zase ta barva, ale pozor, ne z toho důvodu, že by to byl nějaký jako módní přešlap, naopak moc mu to slušelo, ale... Já bych to v létě neunosil,
1: jo, fakt,
0: protože já mám zase takový test koláčů, to znamená, a na tom by bylo vidět jako takže prostě opotky.
1: Takže to bylo souhrn a taky analýza ještě modního vkusu. Každopádně Daniel Žižka, já musím říct opravdu upřímně klobouček, ten výkon byl geniální, hudebně super a hlas jako, ještě o něm uslyšíme.
0: Taková mini kauza, že jo, vlastně.
1: Ano, vypadl přenos na pár vteřin.
0: Ale neuznali to, i když jsme se odvolali, ale tak jako to zase nebudeme hrát na to. No prostě musíme se jim ještě pořádně dostat pod kůži, no. Poslední myšlenka, ono prý to taky hodně, jakoby některé země si fandí navzájem.
1: Ano.
0: A navzdory tomu, že i když je písnička úplně píp, jo, takže stejně tam ty hlasy pošlou.
1: A taky jsme se bavili, že Daniel Žižka tam prostě trčel z toho hudebního rázu a někdy se stane, že prostě jenom nejste na správném místě.
0: Dokonce jsem se, to ještě jedem, ale to je poslední, dokonce jsem se dozvěděl, že ho učí pan Klezla, jak se říkalo Kat Klezla, v bývalých Superstar, a on tam normálně s ním dokonce byl, já jsem viděl nějaké fotky, tak tam jako seděl, tak jako čas letí, ale teda jako...
1: Gratulujeme.
0: Pan učitel, no. Klobouček.

0: Kdy jindy, než na začátku nového týdne i toho pracovního si přát a poslat nějakou tu vesmírnou objednávku, co bychom jako rádi tento májový týden prožili. 18. května s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. No a horoskopy jsou připraveny, tak Lení, posílej vesmírnou objednávku pro Bíky.
1: Já bych si přála, aby se co nejlépe vyřešila naše aktuální situace.
0: No ty chceš výhodnou smlouvu a to on tam mívá.
1: Ano.
0: Výhodnou smlouvu, že jo? To je to.
1: Ano, a hezký domov.
0: Takový balíček nenabízí, tak začni výhodnou smlouvou, jo, objednáváš dobře.
1: Co ty?
0: Já nevím, klid na duši taky nenabízí, že?
1: Ne. To Milan klid na duši nemá v nabídce.
0: Zdravíčko?
1: No, štěstíčko, troška
0: zdravíčko,
1: té lásky.
0: Zdravíčko taky neříká, budete zdraví dneska. No. Jo. Tak nějakou dobrou zprávu.
1: Ale dobře.
0: Já nevím, no to neříká.
1: Tak si poslechneme a uvidíme. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Pondělí bude docela náročné. Přetahovat se mezi sebou budou hvězdné aspekty souladné vítané s těmi problémovými konfliktními. Velkou roli zde bude hrát karma, aneb se nám budou opakovat lekce, které jsme v minulosti dobře nezvládli. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Vodnáři pocítí nárůst své energie a blíženci by měli být poněkud sebestřední. Radci mohou zažívat velké vnitřní pnutí. Štíru by se mělo držet štěstí a rybám se do ničeho nebude chtít. Berani budou mít větší chuť na sex. Lvi se blýsnou svými pohotovými reakcemi a střelcům to zřejmě myslet moc nebude. Kozorozi dnes snadno prosadí svou. Býci budou mít den neslaný nemastný a pany mohou inklinovat k sarkazmu a kritičnosti. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
0: Jestli tě můžu poprosit, svlíkni se, běž do kouta. Tam udělej nejnáročnější jogový prvek, přitom zpívej Skákal pes přes oves a až to dospíváš, tak mi řekneš, koho v rádiu máš nejméně ráda.
1: Cože jsi to měl? Že budeš mít nemístné návrhy?
0: Ne, že lvi dosáhnou všeho, co chtějí. Takže tohle, běž do rohu.
1: To mi chceš říct, že tohle je to, po čem ty toužíš nejvíc na světě.
0: Někteří kolegové ještě nedorazili, abych donutil svléknout se, takže zatím ty.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Pohodové dobré ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, pondělí, první pracovní den s datem 18. května.
1: Tak probereme, co nám přinesl nebo nepřinesl víkend.
0: Jasně.
1: Co ti přinesl víkend, Lení?
0: No, krásný zážitek. Já jsem po cestě do Brna se stavila v sobotu do Olomouce, kde jsem měla lekci taneční jogy a jsem úplně nadšená. Bylo to naprosto geniální.
1: Ty jsi nečekala ani, že bude takový báječný, že?
0: Nečekala, protože ono se to trošku mlelo těsně před...
1: Jsi měnil nějaké registrace a spolu.
0: Ano, zahájím, takže jsme nevěděli, kolik nás bude, jestli někdo přijde, jak to bude. A nakonec den předem se to všechno usadilo a přišla taková ta skupinka za odměnu. Bylo to naprosto úžasný. No a my jsme to měli na 2 hodiny, nebo já jsem to zorganizovala na 2 hodiny s tím, že hodinku a půl budeme cvičit a potom půl hodinka byla na kávu a na takové to dosednutí a popovídání. No a nakonec jsme zjistili těsně před koncem pronájmu, že cvičíme 1 hodinu a 50 minut. A že nás to baví, takže jsme pak jako rychle končili a bylo to úplně geniální. Takže moc děkuju Olomouci za krásné přivítání.
1: Takže zpátky do Olomouce?
0: Jo, už jsme se domlouvali, že bude další.
1: No, já jsem se jako bydlení a tak?
0: Ne.
1: Ne. Proč?
0: Protože hledáme bydlení v Ostravě.
1: Já vím. A ty jsi vždycky o Olmouci mluvila hezky a jenom jedinou věc si vytkla a mám pocit, že to slýchám na každém rohu, že tam je parkování strašně složité, že jo?
0: No, parkování a přístup policie.
1: Já jsem se to právě snažil uhladit, Lenko Líšková. Musíš vnímat, co ti říká kolega, že se snaží s tebou udělat tu lepší.
0: Ale to není jediné, každopádně já Olomouc mám velmi ráda, se tam vracím právě na jogu, na kávu, na procházky, to si myslím, že je úplně geniální město.
1: Půjdeme na kave, jo, takže nasedneme to a za hodinu a půl jsme v Olomíku a podobně, ale
0: tak chápu. My to máme po cestě do Brna, tak my se tam můžeme stavit. Co ty, co tvůj víkend?
1: Já měl víkend pražský, vůbec nevím, co se dělo nebo ne, ale jednu věc si pamatuju a je to takové strašně, a myslím, že nejnáročnější je slavit narozeniny pubošů, protože syn mojí sestrenky měl 14 let a mám k tomu jako malou historii, nevím, už jsme se báli dopředu a podobně, nicméně objednala mu dort, opravdu dobrý, potom se mohl ochutnat a on si vybral vlastně moto toho dortu, jo. Mimochodem dort vypadal fakt báječně, kvalitka a podobně. Protože ty děti už v tomhletom věku začínají myslet na módu, tak on má slabost pro módní dům. Já jsem viděl to logo, to jsou oni, Maison, já to řeknu česky, jo, Margiela se to píše. Jo, aha. Ti, kteří mají děti nebo prostě jsou někde v Praze a podobně, tak asi ví, Maison. No nicméně, oni mají tohleto logo, hlavně takové to číselné, jo.
0: Aha, to vypadá to jako kód pro ajťáka.
1: Mě to připomnělo takový ten strhávací kalendář.
0: A nebo trhací kalendář, ano, samá čísla prostě.
1: Stejně tak to vnímala i sestřenka, jo? No. Takže mu právě na tom jako trhacím kalendáři zakroužkovala 16., protože on je 16.5. a podobně. No a my jsme se potkali ještě druhý den, abychom zbilancovali vždycky na kave, ta úplně dobitá, protože byla velká scéna a potom se to táhlo jako celou oslavou. Nakonec to teda ukočírovali. Ta zápletka byla v tom, protože já jsem to, ty jsi to vnímala jinak, jo, ale ono to není kalendář, protože to je od 0 do 23, jenom to logo, jo. No a on tam chtěl jako zakroužkovat 14, že má 14 let, jo. Ne, že se narodil 16. Jo, protože já jsem uvažoval úplně stejně jako sestřenka. Ona nechala zakroužkovat prostě jakoby...
0: Datum.
1: No.
0: A to bylo na dortu nebo někde?
1: Na
0: nebo
1: dortu.
0: Kde? Jo, tak to je dobrý, to se sní. Já jsem se lekla, že mu to zakroužkovala na tom triku. No to by byl průšvih.
1: Ne, na triku, to bylo na dortu.
0: Na dortu. Jajky, no.
1: Ne, nebylo to dobrý.
0: Nebylo to dobrý?
1: Já ti říkám, 14 věk je šílený věk na tyhle ty věci, jo. Takže to bral jako zradu, nepochopení a podobně a opravdu to se táhne jako smrad celou oslavou, no.
0: Vy mě vůbec nechápete.
1: No,
0: ale já
1: tak,
0: jsem to měla taky ve 14.
1: Jo, ale zvláštně, jak si to člověk, jako i teď pořád, když to vím, že to je od 0 do 23 a každý, kdo je moudinka, tak asi zná to logo, tak prostě já jsem myslel, že to je... Jako sestřenka od jedničky do 31, že prostě symbolicky jako nechala zakroužkovat tou čokoládou, že jo, kdy se narodil, ne, kolik má.
0: No, tak každopádně já zdravím do Prahy, já mám pochopení i teďka pro sestřenku, protože už jsem dospělá, ale vlastně i pro syna, protože...
1: Ne, my jsme se tam bavili, že to musí být šílený stav, to na něm vidíš tu proměnu, jak vlastně jako s tím bojuješ a...
0: Ale já jsem ve 13, nebo 13, 14, já jsem byla totálně na ranu. Jako totálně. Já si myslím, že bych to udělala taky tu scénu. Já to na tobě vidím ten komentář rádi, že to chceš říct, že jsem aj až doteď. Já ti to čtu na tom čelíčku, to jede. To je normálně neonový nápis.
1: Jsi právě říkal, že ten minulý Česek je jaksi jako nevhodně zvolené slovo.

0: Hity, které milujete na rádiu Čas, Lenčelíšková.
1: Radím se Sebeslav Bednář.
0: Před minutou bylo 6:30, hezký nový den.
1: Krásné ráno všem, no a podíváme se taky na náš Facebook Rádia Čas, kde už to žije, protože tam máme od včerejška vyvěšené dnešní téma. A dneska se vás ptáme na to, kolik let vám bylo, když jste se poprvé osamostatnili. Tak Rádio, kolik? V kolika jsi odešel z domu, z mama hotelu?
0: No, tam mi otázku, jestli doslovně nebo prakticky, jestli si rozumíme, jo. Protože já odcházel strašně brzo, ségra žila s babičkou, protože měla velký byt a už tam zůstala sama. A potom, když se jí narodil synátor a našli si byt, tak šli a to mi bylo někde kolem 18, já byl ještě na střední škole. Mm-hmm. Tak jako já jsem vlastně už šel ještě poslední ročník na střední škole jako žít k babičce. Mm-hmm. Byt byl potom můj a žili jsme s babičkou společně 16 let, jo. Takže to je jedna velká kapitola. Ale jakože by to bylo osamostatnění, se to opravdu říct nemůžu. A myslím, že částečně jako nějakým camfourskem, jako jsem jakoby prostě zaháknutý ještě teď. Jo.
1: Pořád se objevuje plná lednička a doplňuje toaletní papír.
0: Jako, já to cíleně tu návaznost udržuju, protože jsme si blízcí, takže ten druhý věk, toť otázka, no, kam to zařadit, no.
1: Ale tak já myslím, že...
0: Ale ten první krok byl vlastně už v 18, ani
1: já
0: ne?
1: Myslím, že ta otázka je spíš na to jako odstěhovat se, ne? Že už se nikdy neuvidíte.
0: Na to, jak lidi znají moji povahu, už to bylo v 18, no.
1: No, u tak tebe? To dobré. Myslím, že na vysoké škole, že první pokusy teda byly. Jo, první pokusy proběhly na střední. To jsem bydlela ve spolubydlení se dvěma kamarády. Uh-huh. A to bylo takové hodně ještě jako pařížské období, takže to bylo nejvíc bizár.
0: Ale to bylo v rámci stejného města, to nebyl Inter, jakoby.
1: Ne, no. To bylo Brno.
0: A měla jsi to posvěcené, to se musí, jako, musí rodiče to jakoby podepsat nějak, nebo od těch 15 už tak nějak víceméně můžeš, jako, to jsem tak právě nikdy můžeš. Nechápal, jo, protože náš kamarád, můžu říct Marta a podobně, já mám pocit, že šel on do jiného města v 15 a podobně, chodil na tu střední školu a máma ho jenom tak nějak král na dálku, ale jako no.
1: Tak když ti to dovolí, tak můžeš. Ale to bylo jenom na chvilku, protože tam ještě potom vznikly nějaký nedorozumění.
0: Spousta takže, proměných, takže
1: no, tak. No. Jakoby ten byt byl toho, nebo maminky toho jednoho kamaráda a nějak ona s tím potom nesouhlasila, že tam bydlíme.
0: Takže my jsme za nás dva do toho řízli v průměru občanka až 18. To klobouček, se až divím, když to tak říkám. No a teď chceme čísla od vás. Ty máš Facebook, já jenom připomínám WhatsApp, protože tam teprve musíte přispět, buď to napsat, nebo namluvit audio na 77 66 12 800.
1: A ty nízké věky se tady celkem opakují. Vlaďka napsala, 18 byla jsem těhotná a vdávala jsem se. Vdaná jsem dodnes a máme 3 děti a 5 vnoučat, prostě paráda. No tak krásné, tady je happy end. Janča napsala, 19 let, to jsem se vdala a začala fungovat. Lenka se taky vdala v 22, takže odešla, až se vdala. Tak samé nízké věky. 19, 18, 17, 18.
0: Můžeme vás poprosit, jestli tam je nějaký extrémek, protože neříkejte, že nás neposlouchá nějaký pán, který je teď v pokojíčku a za chvilku přijde máma, pánovi je 35, mámě 62 a bude se ptát Jeničku, co chceš snídaní. Řekněte, že ne.
1: Napište, nebo nahrajte hlasovku na 77 66 12 800.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

0: Jedna za druhou na rádiu Čas, písničky, hity, které milujete z Česka, zahraničí, takže nevím, jestli doma při přípravě snídaně, při cestování nebo pracovních povinnostech, prostě užívejte si to s námi.
1: A já jsem našla jednu velmi takovou zvláštní zajímavost. Já přemýšlím, koho napadlo vůbec dělat takovou studii, jo. Protože nová evropská studie, do které se zapojilo i Česko, ukázala, že měští ptáci jsou opatrnější vůči ženám než mužům. Takže ptáci se bojí více žen než mužů. Vědci sledovali více než 2700 interakcí u 37 druhů napříč několika evropskými městy a ukázalo se, že ptáci odletí dřív, když je tam žena, než když je tam muž.
0: Je takhle, já jsem myslel, že to je o strachu vykálet se na dotyčnou osobu, když třeba letí nad tebou a podobně. Jo?
1: Ne, tak to by dávalo smysl, to by mělo nějakou logiku, jo, ale
0: že
1: tohle
0: nechtějí,
1: ne.
0: Třeba nechtějí znečistit hezkou halenku a tak dále.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano, já myslím, že pták nepřemýšlí o ničem jiném, když nad tebou letí.
0: Aha. To znamená, když jste v parku, někde na lavičkách a vy si tam chcete sednout třeba jako s pánem, tak ten ptáček odletí spíš, protože jdeš ty, než že jde ten pán.
1: Ano, že vlastně ten ptáček jde blíž k tomu pánovi, než k tobě, než odletí.
0: Já jsem slyšel jinou studii, taky do toho investovala Evropská unie a ta právě vykoumala, že ptáci velmi cítí jakoby zlou povahu. Takže...
1: Aha, to je blbost.
0: Si dělám srandu.
1: No jasně.
0: No tak když říkáš, jako, že se víc bojí žen, tak to musíme muži využít. Že?
1: Jo, takhle, jo, takhle ty na to jdeš, no jasně. No ale dokážeš si představit, víš, co já si ale představuji tady u toho.
0: Já si myslím, že taky jdete víc vidět, to v tom slova smyslu jako větší barvy, ne, možná pták asi nevnímá, myslíš, že pták vnímá vůni a podobně?
1: To nevím, ale tak může, ne?
0: To by ode mě odlétali úplně, jako by a podobně.
1: Každopádně já vždycky tady u toho přemýšlím nad tím, jak vypadá to rozhodování, jo, jak se sejdou ti evropští vědci a nad tou kávou a říkají, tak hoši, máme tady nějaký grantík, na co uděláme studii? A někdo řekne.
0: Za tu dobu, co jsem v rádiu.
1: Na ptáky.
0: Víš, kolik těch studií jsme říkali?
1: No jasně,
0: a kolikrát si člověk říkal, jako, a ty lidi to opravdu živí, jo? Někteří dostanou i tu IG Nobelovu cenu, to jsou vlastně Nobelovky, ale takové ty úsměvné, protože zní úsměvně, ale to si můžeš přečíst, jo? Jakoby opravdu, mám pocit, že se zkoumalo i to opravdu to padání chleba na zem, jo? Kterou stranou a tak dál.
1: A chtěl by se živit zkoumáním ptáků?
0: Já už to dělám. A ty jsi věděla, že to řeknu.
1: Jo.
0: A já jsem ti to splnil. Za minutu 7:15. Radio Čas.

0: Kolik let vám bylo, když jste se poprvé osamostatnili? Na to se vás dnes ptáme celý den na Rádiu Čas, jinak u toho hrajeme hity, které milujete. A abyste byli v obraze, tak máme dneska pondělí 18. května a svátek slaví Nataša.
1: Mimochodem, ta otázka poprvé osamostatnili vlastně není úplně tak od věci, protože někdo tomu dá šanci, potom se vrátí k rodičům a potom si to třeba ještě dvakrát, třikrát zopakuje, než se opravdu usadí. Úplně první zpráva přes WhatsApp Rádia Čas byla od Hanky. Přátelé, já jsem druhý extrém, nejsem sice pán a už mi dávno není 35, ale o 10 víc, ale já se přiznám, že spolu bydlím u našich. No a co? Vykřičník. Hani, vždyť jako proboha, buďte na to hrdá. A mimochodem, je to v baráčku, že každý má svoje, nebo máte ještě pořád svůj pokojíček? Jenom tak jako, upřímně, ale děkujeme moc, právě to ceníme.
0: Ale to je pravda, že když jsou ty více generační domy, tak mnoho mých přátel takhle žije vlastně i s rodiči.
1: Ale myslím, že k tomu by se možná jakoby Hanča nehlásila v tom slova smyslu, protože já to neberu. Pokud je to v baráčku, kde prostě máme své patro nebo nějaký malý už píše, tak za chvilku se dozvíme.
0: No, to bychom mohli dát někdy
1: já vím,
0: taky jako
1: jeden společný
0: otázku,
1: dům, no.
0: Jak to funguje v jednom společném domě, protože zatím teda i s mojí kamarádkou se shodneme, že ne. No.
1: A pozor, já jsem se o tom párkrát bavil, i když vlastně to nikdy takhle jako nebyl nějaká konkrétní situace, ale i s mámou. A moje máma sama říkala, že by to muselo být na hlavu. Teď nemyslí jako nás děti, ale všeobecně, jako že prostě každý potřebuje ten svůj taneční prostor. Takže jako by i někteří jako dospěláci, jako i ti rodiče ví, jako
0: no,
1: že
0: nejsou
1: tak naivní,
0: taky,
1: jo? Jako...
0: No jasně, moje rodiče by mě taky nechtěli doma, už teďka.
1: Já spíš obdivuju takové ty, kteří, jako jak chtějí zaopatřit tu rodinu a podobně, tak staví ty velké generační domy s tím, že jednou a podobně. Tak to jako v dnešní době už je tak, je to trošku jako to pomyslené kinder vajíčko, no. Jako, že
0: tak,
1: buď tam bude ten dáreček, anebo tu.
0: No, tak moje kamarádka právě, nedávno jsme to řešili, protože jsme se viděli po mnoha a mnoha letech, je to moje kamarádka ze základní školy a její tatínek měl tu ambici postavit takový vícegenerační, tak ona odešla do Ostravy a sestra tam chviličku bydlela. On ho postavil trošku menší, protože ta moje kamarádka odešla, sestra tam chvilku bydlela, no a po pár letech to i tatínka přešlo.
1: Někdy jsou to dny, někdy týdny, takže roky cením.
0: A bylo stěhování, takže...
1: Tak ať máme uzavřený malý příběh, Hanka píše, je to v baráku, ségra tam má svůj byt a já opravdu svůj pokojíček, ale jo, je to občas na hlavu. No, tak prostě. Vždycky je tam nějaký ten životní příběh, ceníme upřímnost, takže ještě jednou nejenom Facebook, ale...
0: Taky WhatsApp 7766 12800.
1: Jinak za chvíli zprávy s Kristýnkou, jestli nás omluvíte, tak my si připravíme kave a dobrou krmi.
2: Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim a Lenka. To je dobré ráno, Moravo.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak...

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Basta.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27.

0: Jedna na řeckém ostrově Kos.
1: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Olomoucká, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější.

0: Evropa. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Podle lékařů má žloutenka delší inkubační dobu. Pacienti, kteří teď pociťují první příznaky, se tak mohli nakazit už před 2 měsíci.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdlantské mosty jsou částečně průjezdné. Od pátku je zprůjezdněn směr do Poruby. To velmi uleví objízdným trasám a ubude tak kolon. Pro lidi, kteří jezdí MHD, se nic nemění a všechny přestupy budou fungovat jako doposud. Rekonstrukce náměstí Republiky má ale velké zpoždění. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
2: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
1: Rádio Čas. Sport.

poprvé od sezóny 1995-96, tak mají jistou i účast v druhém předkole konferenční ligy. Dnes bude

0: Salzia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: které milujete.
1: Typuju si, že plus minus bude dneska nejčastější číslo, nejčastější odpověď na sociálních sítích Rádia Čas 18. Neřešíme tentokrát pány, řešíme to, kdy jste se poprvé osamostatnili, jo? To znamená, v jakém věku jste opravdu, dejme tomu, někdo to bere tak, že se odstěhuje, někdo to bere tak, jakože přetne takové ty ekonomické vazby s rodinou, jo?
2: Ano, a Facebook máme plný komentářů, opravdu ty nižší věky tam vedou. Janča napsala 18 i hned po maturitě a Maruška 18 po učňáku, jak jsem odletěla z republiky a už jsem se nikdy nevrátila zpět.
1: Jinak k tématu nám teď píše přes WhatsApp Pavel. Bydlím od 18 s babičkou a dědou v domku s velkou zahradou. To znamená, počkej, vy jste mladý muž, asi jo, jo, Pavel je mladý muž, to znamená, bereme to jako osamostatnění se, tak nejsou to rodiče, že je to babi děda, takže asi jo, jo, jo.
2: Asi jo, asi jo. Já myslím, že ti prarodiče mají k té výchově trošku jiný přístup.
1: Mimochodem, potom poslal ještě fotky, nebo dokonce ještě předtím, jenom pro zpestření ukázka, co lze vidět u mě na zahradě. To teda musím poslat i našemu Rejžovi na televizi Relax Jirkovi, protože dívej se, Leni, jo. Dívej se na ty artefakty a podobně.
2: To vypadá jak kovozo.
1: Dívej se, to je Terminátor 2.
2: Wow, a to dělá Jirka sám?
1: No, Jirko, jestli nás posloucháte, tak odpovězte.
2: Já, kdybych měla zahradu, já bych chtěla taky Terminátora na zahradě.
1: A myslím, že jsem Jirkovi udělá radost, protože reaguje už je mi 50, jo? Yeah. Podobně, to jsem říkal mladý muž. A teď už je tam asi sám, teda jestli chápu. Jo, Pavel. Jsme řekli Jirka, on píše Jarky. Pavel.
2: Co? No jo, pardon, Pavle.
1: To je v přímém přenosu, že ta interakce a podobně. Smajlík, mrknutí, všechno v pořádku, takže fajn.
2: My to motáme ty jména, my si někdy nepamatujeme ani jak se navzájem jmenujeme.
1: No, kdybyste chtěli vědět, o čem mluvíme, tak opravdu třeba v záznamu i na televizi Relax, každý všední den vlastně o víkendu, někdy dopoledne opáčko, ale opravdu ten příběh jako těch věciček nám napište, protože to už je hodno muzea skoro nějakého kutilského, že jo?
2: Ten Terminátor se mi líbí moc.
1: Tak jo, tak jen houšť, cože? Cože, za kolik je?
2: No.
1: A kam bys jsi ho dala v rámci nového bytu třeba?
2: Tak teď máme terásku, ale v bytě by mohli jít třeba na balkon. A nebo do obýváku, když budeme mít velký obývák.
1: Já, když se zhádáte, nebo kdybych se s partnerem zhádal, tak by ho v noci dával na záchod. Asi rozumíme.

0: 6 minut po 7 s Lenčou a Radimem, skvělá muzika, doufáme, že i pohoda nového májového týdne, jak říkáme, vydržte to, pro Lenču to taky není ještě komfortní počasí, ale v dalších dnech bude líp a líp. No a někdy na přelomu víkendu a příštího týdne budete všichni brblat, že je vám moc horko. To domásím dopředu, jo.
1: Jinak dnes je první pracovní den, pondělí nového týdne samozřejmě a Ráďa říkal, že nám ho trošku zpříjemní a oblaží nás vtipem. A dokonce mi ho nechtěl říct mimo záznam.
0: Já ho viděl včera v angličtině, vím, že ho, protože my dneska něco budeme točit, ale jakože to není natočit, takhle je to natočitelné, ale... Ale radši ne. V každém případě jako udělal mi radost, je takový jako křehký, je to zase o té, že jo,
1: no,
0: o těch hniancích a podobně. No, prostě turista si tak kráčí po nějaké, já nevím, horské vesničce, dojde až k takové farmě, tam mu mávne ten farmář, tak se tak jako pozdraví, on říká dobrý den, šmará, vy máte krásného pejska, můžu si s ním promluvit. Farmář říká, psi nemluví. Říká, ale můžu? Prosím. Říká, ahoj, ahoj, jak se máš? A pes říká, dobře. Farmář vůbec nechápe a turista říká, no tak a jako, jak se ti tu žije? Tak pes říká, rozhlídni si, jo, mám tu svobodu, prostě krásná příroda, ti se taky o mě hezky starají, krmí mě, že jo. Takže úplně naprostá pohoda. Ten farmář pořád nechápe a turista říká, já tam máte koníka, že? No, mám, ale ten fakt nemluví a on říká, tak a můžu s ním mluvit? No, tak prosím, jo. Říká, ahoj, ahoj koníku, koní říká, ahoj, ahoj. Říká, tak co, jak se máš? Mám se fajn, dobře jsem se vyspal. Starají se tady o tebe hezky? Jo, starají, hřebelcujou, pravidelně čerstvé seno. Občas mi farmář vezme tady na procházku po okolí, podí se úplně nádhera, jo. Takže fakt jako skvěle. Farmář vůbec nechápe. Turista se rozhlíže, říká, je, ovečka, může si promluvit s ovečkou? A farmář říká, prosím vás, tou se nebavte, nevěřte jí, občas všechno moc přehání. Dobré ráno, Moravo.

0: Pondělní pohoda a čas s rádiem Čas, dneska ve znamení čísel. Lení, prosím tě, jenom připomeň, na co dneska můžou naši posluchači reagovat.
1: Dneska se vás ptáme na to, v kolika letech jste se osamostatnili.
0: Tak já tady mám ještě jinou číslovku, nevím, jestli si pána zaznamenala, toho strážného.
1: Ano.
0: Jo, přesně tak. Tak
1: na Borech,
0: to
1: ne?
0: To si říkám, ano, přesně tak. Strážný na Borech už teda přestal, ale pracoval tam, no já hádám, možná už od nějakých 19, 20 roků a 3 měsíce. A celou tu dobu, no a to je právě ta pointa toho, proč se dostal až do České knihy rekordů.
1: 20 let nemarodil.
0: Ano.
1: On nikdy neměl nemocenskou za tu dobu.
0: Jo, pozor, občas za něho něco lezlo. Ne jako, že by byl unikát, ale tak přesně, což by potvrdila možná i Eva, která připravuje jste s rozumem, když na něho něco šlo, tak kromě pohybu a otužování, taky zázvor, cibule, česnek a podobně. Nebo měl prostě štěstí, ale takhle. Ono někdy, i když jsme zdraví, tak si najdeme způsob, že jo, jak chvilku zůstat doma. Takže to se mi líbí, že,
1: no,
0: že právě jako to je prostě, to cením.
1: Já jsem právě i přemýšlela, protože na nás a na náš zdravotní stav samozřejmě má taky vliv, jestli nás ta práce baví, nebo jestli se tam cítíme dobře. Mm-hmm. Tak já jsem říkala, že jeho to na těch Borech asi muselo hodně bavit, když tam nevynechal nic v podstatě.
0: Víme vlastně, proč skončil? Nebo
1: to nevím, to už jsem nedočetla.
0: Jo, výběrové řízení na novou pracovní pozici, která by se opět měla týkat bezpečnosti, tak jenom prostě jako mění. Aha, takže on je opravdu jeden z těch, který stojí tam nahoře, jak jsou tam všude ty osnaté dráty a hlídá poctivě. A přitom se tak hezky usmívá.
1: Tak bylo asi hodně na čerstvém vzduchu i.
0: No právě, že ani nenachladla podobně.
1: Jo. No vidíš.
0: Možná takhle, jako by ten odér té cibule a česneku byl všude, ale tak jako pro boha zaměstnanec roku, co si budem. No.
1: Tak gratulujeme a tak posíláme písničku.
0: Klobouček, jako tak, jako, jako cítíme se blbě, že jo, vedle vás, ale...
1: No, trošku,
0: no,
1: trošku.
0: Trošičku. Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Do

0: Krásné ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete i takhle při pondělku, první pracovní den 18. května.
1: Lenča, radím, a co by to bylo, tak bez, nechci říct, že svaté trojice, ale prostě chybí nám tady Milan Gilnar a vlastně to pak ještě povýšíme, to zase budou jakoby tři mušketýři ve čtyřech, protože si dáme víš, nevíš a takhle, jestli chceš pomoc. Jestli
0: pomoc?
1: Chceš nějakou výpomoc, jinak jako já se můžu ptát jenom tebe, Solově, řekni
0: ne,
1: si.
0: Ne, já chci výpomoc.
1: Takže
0: já
1: bez... za chvíli D'Artagnan, jo, tedy.
0: No, stoprocentně, protože bez Kristýnky to já jsem úplně ztracená.
1: Já už ani nevím, co tam je, protože jsem to chystal minulý týden, takže sami se budeme překvapovat navzájem.
0: Jakmile je nějaká historie, tak to prostě musí tady být Kristýnka.
1: A radši, ať přijde, dobře. Tak jo, tak jaké bude to pondělí 18. májové, jinak natašám ještě jednou krásný svátek.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude docela náročné. Přetahovat se mezi sebou budou hvězdné aspekty souladné vítané s těmi problémovými konfliktními. Velkou roli zde bude hrát karma, aneb se nám budou opakovat lekce, které jsme v minulosti dobře nezvládli. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Vodnáři pocítí nárůst své energie a blíženci by měli být poněkud sebestřední. Radci mohou zažívat velké vnitřní pnutí. Štíru by se mělo držet štěstí a rybám se do ničeho nebude chtít. Berani budou mít větší chuť na sex. Lvi se blýsnou svými pohotovými reakcemi a střelcům to zřejmě myslet moc nebude. Kozorozi dnes snadno prosadí svou. Býci budou mít den neslaný nemastný a pany mohou inklinovat k sarkazmu a kritičnosti. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilnar.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pozdravení za rádio čas, ne ve dvou, ale už ve třech, aby bylo trošku veselo, taky kolegyně Kristýnka Kubánková. Ahoj, ahoj, zdravíme
1: tě. Ahoj, dobré ráno.
0: Tak Kristý, my i tebe po víkendu poprosíme o jednu číslovku a říkám, každý to bere trošku jinak vlastně to slovo, takže kolik tě bylo, když ses osamostatnila? Někdo to bere ekonomicky, někdo, že prostě odejde bydlet někam jinam z toho původního hnízda, takže je nějaká číslovka?
1: Tak v obou dvou případech to pro mě byla osmnáctka. Já jsem šla brzo.
0: Dneska jako by docela nejčastější odpověď, no.
2: Je a se celkem se divíme, protože víme, že v poslední době se to hodně řešilo i na internetu, že lidé zůstávají doma déle a déle, že třeba až 35 odchází.
1: Asi jako znám taky spoustu lidí, co ještě pořád doma. Myslím si, že vždycky záleží jako na tom člověku. Ani ne na těch okolnostech, protože si myslím, že když člověk chce, tak to vždycky jde, ale asi záleží na lidech. No.
0: Takže prosím vás, pište, nahrávejte, využijte Facebook i WhatsApp a holky se teď se mnou podívají do kalendáře. Takové krásné datum 18. května tam máme.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: Rok 2007, začínáme zlehka, média zaujal tehdejší pražský primátor Pavel Bém, který odjel během svého funkčního období udělat co?
2: Tyjo, to nevím, nespronevěřil nějak peníze na metro?
0: Takže Pavel Bém, funkční období.
1: Máš tam nápovědy?
0: No jasně, byl lozit po horách. Byl jezdit na jachtě, anebo byl na výletě s Milenkou, nevím, to poslední jsem řekl strašně tence.
1: Byl na výletě s Milenkou. Tak byl na výletě s Milenkou, to určitě není. Já si myslím, že lozil po horách.
2: On byl horolezec.
0: Najednou úplně jako navštěť byl hor. No a na jaké, no? Přesně tak, Mount Everest, který jakoby vylezl.
2: Ano.
0: V roce 1498 k Indii připlouvá slavný mořeplavec Vasco de Gama, stal se tak vlastně prvním Evropanem, který připlul k Indii po moři. Jaké národnosti byl de Gama?
2: Nebyl Ital, ne. Španěl?
1: Španěl nebo Portugalec?
2: Ano. Španěl nebo Portugalec?
1: Nebo ne?
0: Zajďte si do Španělska, Portugalska a řekněte jim, jste to stejné.
2: Tak Španěl. Nebo Portugalec.
1: Portugalec.
0: Správně. Správně, děvčata. Tak mám u tebe kave. Tento den byla slavnostně otevřena slavná budova Národního muzea v Praze. Národního muzea v Praze, jo. V kterém roce to bylo? Rok, kdy byla dokončena Petřínská rozhledna v Praze, kdy se konala v Praze legendární druhá jubilejní zemská výstava.
1: To nám určitě pomohlo.
0: V New Yorku otevřeli Carnegie Hall.
2: To jsme měli nedávno.
0: Narodil se Vlasta Burian.
2: 1892.
0: A o tři roky později byl rok 1894.
2: Já jsem se trefila. 1891.
0: Správně, děvčata.
1: Ale dobrá seš.
2: Jsem byla blízko.
0: Špatně, ale blízko. Takže dneska je mimo jiné Světový den muzeí. Čím je slavné falologické muzeum v Reykjavíku a v které zemi ho najdeme?
1: Reykjavík, tak to je někde nahoře
2: Island?
1: Island.
0: To je Island, ano.
1: No.
2: A co jsi to říkal?
0: Je to slavné falologické muzeum.
2: Falologické.
1: K něčemu mě to jako táhne.
0: Bednář o něm mluví hodně často.
2: Ale já si myslím, že tam tím směrem to není, ne? Nebo jo?
1: Ale mluví o něm hodně často.
2: Tak to je pravda. Takže těch spodních partií mužských?
1: No,
0: pindíku. To můžeš říct to slovo.
1: Pindíku?
0: Ano, muzeum penisu. Ano, přesně tak. Přesně tak, jo. Ježišmarie, mají tam toho strašně moc, počkejte, co by vám tak jako řekl, to mi to líbilo. Od 2-milimetrového penisu křečka až po 170 cm dlouhý penis modré velryby, například, jo. I Rasputinův tam je.
2: Wow, jo, to je ten muzeum, kde to je Rasputin.
0: Rok 1974. Indie v rámci programu Usmívající se Buddha udělala co? Usmívající se Buddha a Indie, když se to řekne, co se vám vybaví?
1: Museli být všichni veselí.
0: ABC?
1: No.
2: Ano.
0: ABC? Tak buď to provedli jaderný test, nebo proběhlo hromadné očkování proti choleře, nebo proběhlo velké čištění řeky Gangy.
1: Jaderný test.
2: Jaderný test, no.
0: A potom museli být všichni veselí. Vlastně jsi jenom řekla tu pointu, že jo, přesně tak. No a ještě oslavenec 64 má dneska tento pan herec, tam čistě teoreticky, myslím, že by to mohlo být i prakticky hodně rychlé.
5: Doufám, že v tom kufřičku nemáte kartáček na zuby a noční košilku, protože tak se pozná amatérka od profesionálky. Profesionálka odchází brzo za jiným klidem.
0: Je, pardon, ale to bylo jakože potlesk. Film inspirován Janem Soutkem, fotograf, blaukázka a já myslím, že dámy, to máte se cítané dneska, ne?
2: Dneska dobré.
0: No.
1: Dneska nám to šlo.
0: Jak se máte vlastně? Jakou máte energii? 1 až 10?
1: Jako mohlo by být líp, mohlo by být hůř.
0: Víš, že to je takové za dobrý dneska, jako všichni.
2: Jo. No. Já mám taky tak nějak 7-8, no a přemýšlím o výletě do Reykjavíku.
0: Jo? Dobře, tak jedem. Řekni někomu, ať se tady toho zastane. Co? Kristýnko, může žít? Nebo jako...
1: Jak to tak já jdu.
0: Ne,
2: a teď
0: děkuju.
2: Nám to padlo na jedničku.
0: Na jedné straně. Kritik, které milujete. Radio

0: Krásné ráno, pondělní ráno, Nataša v kalendáři, už jsme to trošku načali ve výš na výš, tak jenom můžu potvrdit, jako jde to, nic nás nebolí, pusa se otvírá, ale jako by nějaký ten pomyslný dílek do skládačky té energie tady chybí, jo? Takže nevím, jestli to tím počasím nebo něco, ale tak prostě ňujáme vás na dálku a rozumíme vám.
1: Ale jenom maličký, bývá to i horší, no, já to mám někdy i horší teda.
0: Plus, teď se nám posejřil program, takže dokud nás budete slyšet, tak buďte rádi za to, jo.
1: Může se stát, že už nás neuslyšíte.
0: No, doufám, že ne. No,
1: a nebo nás jako uslyšíte dlouho, že nám nepojede muzika.
0: Já zkusím potom zrestartovat.
1: Ty si na to troufáš?
0: Jo. Když tak zavoláme, probudíme Tomáška, technika, ale dlouho jsme ho nebudili. Letem, světem, internetem, ale něco je nového.
1: Filmový festival v Cannes probíhá právě teď až do 23. května. No a nedá se nezmínit
0: Travolta?
1: Demi Moore. No,
0: aha, já jsem se říct, že dělá Travolta.
1: Ne, tak John Travolta taky je trošku mladší, než by tak nějak odpovídalo věku. On převzal Zlatou palmu čestnou za
0: celoživotní dílo.
1: A byl velmi dojat a vypadá krásně, přišel se svojí dcerou na ten ceremoniál a moc jim to slušelo. Ale spíš Demi Moore, jestli jsi viděl.
0: No, já jsem ji viděl na tom červeném koberci, protože trošku jsem si vzpomněl na film Substance a podobně. Šaty mě hodně bavily, ale potom měla, nevím, jestli jsi všimla, ale tak jako to zase jako hezké, že to přiznává, nebo čeho ty jsi všimla, že extrémně šíhla, nebo to povislé podpažďá, nebo co?
1: Tak ona je extrémně štíhla, ale úplně už si myslím, že to trošičku v hraničí.
0: No, myslím, že v poslední době taky asi jako zobla nebo píchla něco, no.
1: Stoprocentně. Každopádně krásné šaty růžové, hodně kontroverzí na internetu, ale já mám takovou úplně teorii. Já tomu nevěřím, že je to ona.
0: Jo, ty myslíš něco jako Mr. Putin, když má spoustu jako dvojníků, že jde mimo?
1: Já prostě nevím, protože Demi Moore by mělo být 63 let aktuálně.
0: Jo.
1: Ale ona vypadá, jak kdyby jí bylo prostě 40 maximálně.
0: No, tak tohle to právě, jestli vidíš dobré fotky, tak prozradí a tohle to taky. Takže jakoby je to ona.
1: Mhm. Jo.
0: Oni s tím ostatním, jo, pardon, já ukazuju teda na, jak říkám,
1: ruce?
0: To, co to je vlastně? Jak se říká
1: paže.
0: Tady tahle části, no?
1: No.
0: Ta spodní část paže, kterou neovlivníte, i když jste hubení, nebo pokud neposilujete, tak tam máte takové to, tak tam je
1: povyslé.
0: To unavené hodně. Hele, a myslím, že taky ještě pořád jako páni odborníci nevynalezli způsob, jak jako ošálit krk, jestli jsi všimla.
1: Jako jo, ale fakt.
0: Ale pozor, jedna z mála, a to já to vždycky poznám takhle. Občas jsou virální takový ti lidé, hádejte, kolik mi je, mi 60, vypadám na 30. Vždycky je to v očích. Ona má totiž mladé oči. Všimni si.
1: Možná jo.
0: Ona má pořád ty holčičí oči.
1: Ale víš, co mi na tom ještě nesedí?
0: Povídej, Lenčelíšková.
1: Postoj těla. Protože když stárneš, tak se ti mění i postoj. Když si vezmeš Madonu, na té to poznáš. Ta už jako nestojí úplně rovně, tak jak když byla mladší.
0: No, ale je hlavně opatrná, protože ona mají po operaci nějakého kloubu, či co.
1: No, ale tady jde mi, já nevím, mně to přijde zajímavé.
0: Jo?
1: To je úplně detektivka, no. A tak možná jo, možná jenom prostě ti plastičtí chirurgové už umí dneska zázraky.
0: A tak to stejně si já myslím u tebe, jak si říkám, jako jsi podvodník.
1: Ale je teda rozhodně taky, nevypadám jako Demi Moore.
0: Taky bych ti hádal 25, no a dívej se, kolik máš, jo, a podobně, no. A krásně decentně jakoby schováváš tady tohleto, takže úplně ideál.
1: Myslíš čepavý mašo na pažích?
0: Jak, tak se tomu říká?
1: My jsme tomu říkali doma, čepavý mašo.
0: No, čepavý mašo, jo, ahoj. To fascinuje, ale jo, ještě to drží docela.
1: Jo, to drží.
0: No,
1: tak uvidíme, co ještě vypluje na povrch.
0: No, my teď hlavně uvidíme, jestli něco uslyšíme, protože já jdu odkliknout něco, co tady být nemá, jo?
1: Jo, my jdeme restartovat.
0: Takže buď vám to bude hrát, a nebo bude chvilku ticho, jo?
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dech.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: S Lenčou a Radimem někdo se probouzí, někdo cestuje, někdo snídá, někdo pracuje, o jak je libo, prostě hity, které milujete, a dneska den plný číslovek, dá se říct. A
1: dneska se vás ptáme na to, v jakém věku jste se osamostatnili, po případě opustili dům, rodiče, prostě kdy jste se postavili na vlastní nohy.
0: No, máme tady krásný audio vzkaz, Ilon nám poslala tuto zprávu, tak alespoň esence toho základního.
2: Tak já v 15 už jsem začala pracovat brigádně, v 17 už jsem pracovala na poloviční úvazek a dodělávala střední školu. No a v 18 let už jsem se osamotnila. Myslím si, že mi pomohlo to, že jsem měla úplně neschopné rodiče, ale na nejhůř zlé rodiče. Tak jsem se nemohla dočkat vypadnout z domu.
0: No, tak jako ceníme upřímnost, to především, protože, jak říkáme, život není jenom chichicheche a my s vámi žijeme, i když to bolí, i když vám něco dělá radost. Hmm. Takže děkujeme, Ilonko, za otevřenost.
1: A doufáme, Ilonko, že ten příběh měl šťastný konec, že jste spokojená a zařídila jste si ten život pěkně tak, jak vlastně vy jste potřebovala.
0: Co Facebook, Rádia Čas, pořád tam ta osmnáctka lítá
1: plus minus? Pořád 18, 17, Editka dokonce napsala 16. Každopádně nám tady lítají číslovky a klidně nám napište i něco víc, jak to probíhalo, jaké to bylo, kam jste odešli, za kým jste odešli. Zatím teda nejvíc vedou svatby, že se mladá dáma vdala a tím pádem odešla
0: naši
1: od rodiny.
0: Naši posluchačku Evu znáš, že jo, většinou jakoby cestou autě, tak jako trošku tu esenci, jako, jak ji vnímáš, tak myslíš, že to bude taky 18?
1: Já myslím, že kolem 20.
0: Aha.
1: Bych typla.
3: Ahojky, tak co se týká osamostatnění, tak já jsem tedy odešla z domu přibližně v 17 letech, mojemu bývalému manželovi.
0: Aha.
3: Ale co se týká takového toho osamostatnění, sama si všechno vybudovat, postavit se na vlastní nohy, prostě sdílet to jenom sama se sebou a tak, tak to se mi stalo ve 39. Ahoj.
0: Ta upřímnost mě, to mě baví.
1: Krása.
0: No. A já to mám tak nějak podobně, no.
1: Krása, když... pište. Boženka ještě přidává na Facebooku svůj komentář. Bylo mi 21, když se manžel vrátil z vojny a začali jsme spolu bydlet v našem bytě. Do té doby jsem bydlela s rodiči a sourozenci a naším synem. Nebylo to jednoduché. No tak to věřím, Boženko.
0: Chceme vás vidět, číst, dokonce i slyšet. Možnosti tu jsou, aby si využívejte. Teda, nikoho nevyužívejte. Užívejte další muziku s námi.
4: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8 hodině Rádio Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Olomoucká, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Novopečení rodiče si finančně polepší. Frýdek

0: Uma.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku se otevřelo unikátní dobrodružné dětské hřiště. Jde o první hřiště tohoto typu v Moravskoslezském kraji. Více nám jej představila mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová.
2: Hřiště Adventure Playground je součástí nového kulturního a komunitního centra Nová Osmička. Dětem všech věkových kategorií umožňuje kreativní hru zaměřenou na rozvoj zručnosti, samostatnost i týmovou práci. Děti zde mohou stavět vlastní stavby, bunkry nebo hrát si z nástrojí, hřebí a materiály s podporou zaškolených playworkerů.
0: Vstup na hřiště je zdarma, děti do 6 let zde mohou ale jen s doprovodem. V Jihomoravském kraji roste zájem o senior pointy. Ty poskytují seniorům poradenství a organizují vzdělání.

0: Salzia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tento týden se to bude dobře počítat, musíme vydržet do čtvrtka a ve čtvrtek můžeme říkat, že zbývá už jenom půl roku, jenom připomínáme, půl roku a nějaké drobné do hudební oslavy narozenin Rádia Čas na mega koncertu, kde takovou, nechci říkat hlavní hvězdou, ale ojedinělou široko daleko budou...
1: Europe, kapela Europe.
0: Kromě Europe taky David Koller, jo, Leny jsem viděl v Praze, my jsme spolu nakupovali v jednom krámě.
1: Jo, a řekl jsi jí?
0: Ne, já jsem bohužel neměl koule, protože na takové to, ne, dobrý, já jsem z rádia to, a pak mi docvaklo, že, protože pro nás je to jakoby výjimečná událost, že jo, ten mega koncert. A mi docvaklo, že ona má asi diář plný jako akcí a že prostě to bude jedna položka, jo, i když to bude velké.
1: Ale podle mě to pro ní bude taky výjimečné. A kde jste nakupovali? Potraviny nebo nějaké oblečení, doplňky? Jo, takže oblečení.
0: V módě, přesně tak. Mě potěšilo, že to prostě, jakože vyšla do ulic, jo, protože už taky o některých si myslíme, že si všechno nechávají posílat a podobně. Je malinkatá, je nádherná, je skromná. Jako, kdyby se třeba se mnou jako střetla pohledem a nějak bychom se jako pozdravili, mimo děk, tak jí to asi řeknu.
1: Možná si vybírala nový outfit právě pro příležitost mega koncertu Rádia Čas 21. listopadu.
0: Jo, co kde... si obleču za půl roku, jo?
1: No proč ne? Kde vystoupí taky společně se svým partnerem Marpem a my se na to moc těšíme.
0: Lidi, to nejpodstatnější, co z radio.cz před prodej, najděte si své místo v hale, dokud je příležitost, protože jak se to zaplní, tak potom už je to takové, že už to není podle vás.
1: No. Právě, a já přidám ještě dvě jména, která rozhodně stojí za vidění nejenom Europe, Leny, Marpo, ale také David Koller a Olympici.
0: Yes, takže to je komplet balíček. A co je nového v Lenčině světě jednorožců, tak o tom už za chvíli.
2: Hity, které

0: Málem bychom zapomněli a přitom jsme nezapomněli, jenom kdybyste chtěli trošku jakoby tak jako pošimrat bránici na začátku nového týdne, tak za mě a za Lenču, za ranní dvojku Rádia Čas, nové video klasicky, Facebook nebo Instagram Rádia Čas, jmenuje se Zlato jsem doma, je ze života a moc vám přejeme, aby se vás nikdy netýkalo, ale díky za všechny reakce, pošlete ho dál.
1: Krásné ráno, no a podíváme se také letem světem internetem a zůstaneme ve filmovém světě, protože před chviličkou jsme probírali filmový festival v Cannes, ale podíváme se více do budoucnosti a to na Jamese Bonda. Nevím, jestli jsi zaregistroval tu zprávu.
0: Ne, protože už několik let se řeší, jako kdo bude ten náhradník a že to teda opravdu nebude žena a podobně, několik žavých kandidát. Už je potvrzen, ne?
1: Zatím ne, ale poslední informace hovoří o tom, že začaly castingy na Jamese Bonda.
0: Teprve až teď, jo?
1: Až teď, no protože tehdy se spekulovalo, jelikož Daniel Craig jako poslední představitel byl taky poslední, kdo byl v tom původním produkčním ranku Jamese Bonda, agenta 007, potom to převzala jiná společnost, víme, že... Myslím, že Jeff Bezos, že?
0: No já se jenom koukám vlastně, kdy byl poslední, tak poslední Bondovka je to teď 5 roků zpátky, takže než to natočí, tak ještě tomu hádám tak 2 roky do premiéry, no minimálně. No.
1: No a tam se vlastně řešila práva, taky ty spekulace ohledně toho, kdo ho bude hrát, ale byly to jenom spekulace, teď už probíhají reálné castingy a podle sázkařů je několik favoritů na tuto roli.
0: Máš nějaká jména?
1: Mám, ale překvapilo mě, že skoro nikoho neznám už.
0: Jenom mě řekni.
1: Calum Turner. Calum Turner. Toho teda vůbec, tady se na něho koukám.
0: Ahoj. Ten by mohl hrát v koruně prince Charlese, že?
1: Víš, jak on vypadá? On trošičku vypadá jako... Jak se jmenuje ten britský herec?
0: Ale je to šarmantní chlap a má takové jako typické, nestydí se své plachťáky za své uši.
1: Benedict Cumberbatch. Jako aha. Benedict Cumberbatch vypadá.
0: Vypadá britsky, no. Další?
1: Ano. Další je Harris Dickinson.
0: Harris Dickinson tady je. Ten vypadá jako mladší verze Jamese Blunta, jestli si pamatuješ na Your Beautiful.
1: Ano, tak toho bych dala tak asi na poslední místo.
0: Oh, dobře, jo.
1: Henry Cavill, tak toho známe.
0: Pořád ještě se o něm mluví?
1: Ano.
0: No, to je mimochodem filmový Superman, jo?
1: Podobně. Jo.
0: O jehož dovednostech, hlavně jako v ženském světě, se mluví hodně.
1: Jo? Počkej, o jeho dovednostech v ženském světě?
0: No jakože, jednou se ho ptal Jimmy Fallon v talk show, jo? A Jimmy Fallon, on je takové děcko, on jako nerad mluví jakoby o těch takových pikantních věcech a on si říká, no a tak jako, jak se udržíš takhle pořád v kondici, jo, jako čím to je? A on řekl, běhám.
1: Jasně.
0: A takový s tímto a lidi se začali smát a Fallon vůbec nevěděl.
1: Jo. Jako, takže ta kombinéska nelhala, chceš říct. Nebyla vyspaná.
0: To se říká o jiném, to nevím, ale asi jo, no.
1: Aaron Taylor Johnson.
0: Toho zná, ježiš, toho mám.
1: Ale ten teda vypadá skvěle.
0: Toho mám rád, víš, kdo to je? No, já nevím, jestli jsi to viděla v poslední verzi Nosferatu z roku 2024. A pokud se nepletu, tak bude hrát i v tom příštím Vlkodlakovi, protože režisér Nosferatu ho má rád a podobně. Aha. Ježíš, tak tomu bych fandil.
1: Ten taky se mi líbí, že pro toho bych hlasovala. No a nebo Australan Jacob Elordi.
0: Což je filmový Frankenstein, nebo Frankensteinovo monstru, ať jsem úplně přesný.
1: Přesně tak, a nebo teďka Bouřlivé výšiny, ne? Nebo... To viděl jsi to?
0: No, mluvilo se o premiéře a potom se o tom jako decentně pozapomnělo, asi tak, no.
1: Jo?
0: Tak to bylo takovej trošku, nechci říct průšvih, ale asi prý to bylo více 50 odstínů šedi, než Bouřlivé výšiny.
1: No. Tak oni, no, tak oni ty Bouřlivé výšiny. Jo, no a ještě je v ranku Theo...
0: Kolik je těch favoritů pro boha?
1: Myslím, že 5,
0: no, a potom se čeká 3 roky na film, než vyberou.
1: No, Theo
0: říkáš
1: James...
0: Říkáš 6. už říkáš?
1: Už říkám 6. No, tak 6. Tak Theo James ještě.
0: Theo James, ukážu? Jako,
1: toho už jsem někde viděla.
0: Theo James má teda s proměnutím tvář trošku jako přigrázlíka. Takže
1: Divergent. Divergent.
0: Jsme si zase dali vstup.
1: Ale tam on hrál, tam se ho pamatuju.
0: Chápeš, dva odborníci.
1: Ne.
0: Takže kandidáty ukáž, já to napíšu. Já to se zvolá, aha, ten má velké uši, já mu podobně.
1: Na koho bys bral teda? Mně se líbí Aaron.
0: To je Taylor Jones, nevím, rozumíme si Nosferatu, jak jsem říkal.
1: Ano, Nosferatu.
0: Jo, tak asi jo.
1: Jacob Elordi si myslím, že je taky na vlně, že by mohl. A potom ten ušák, ten ušatý, ten se mi líbí taky moc.
0: Ale Henry by tomu dal jako šmrnci, jo. Akorát on je obrovský chlap, jo. On by musel asi zhubnout, protože on má jako tu svou podobně.
1: Ale teda musím říct, že Calum Turner, kterého teďka vidím poprvé, ten ušatý, tak ten mi přijde, že by měl takové jako zvláštní kouzlo, že by se na to taky hodil.
0: Hele, já si pamatuju dodnes na reakce na Daniela Craiga, když byl vlastně první blok Casino Royale.
1: To bylo hodně kontroverzní.
0: Jasně, trošku jsem mluvil jenom o modrých plavečkách a podobně, ale jinak jako no, nic moc. No a na konci jako velké plakání, že jo, protože no, to pan herec a...
1: Za mě je nejlepší James Bond. Mě, já nemám ráda ty uhlazené. Mně se líbí právě, když je trošku ošlehaný tím životem a těma rvačkama a tak.
0: Bavilo mě hodně, no.
1: Tak uvidíme, no, uvidíme. A možná to nebude nikdo z nich, že? Protože to jsou sázkaři, to není ta společnost.
0: Jinak potom potřebuju teď příští týden na 4 dny volno, jo? Jenom jedu do Londýna na prodloužený víkend.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Milan Gellner promine, dřív než ho pustíme, tak jsem trošku pohledal prostřednictvím Rádia Čas a mých moudrých zdrojů, které znamení z věrokruhu je čistě teoreticky jako nejsoběstačnější, jo, které se opravdu vystačí samo. Bíci, nehrozí. Jako já jsem měl dobrý tip, vyšla mi trojka, já jsem typoval kozorohy.
1: Tak to je pravda.
0: Se dokáží postarat, ano, jo. Přesně tak, jako extrémně praktičtí, cílevědomí. Pak jsou tam vodnáři, protože většinou je svět bere jako takové trošku někdy pomatence nebo někdy trošku zbrklé, ale oni jsou jakoby prostě absolutní svoboda, to znamená, dokážou se odtrhnout od toho rodinného hnízda opravdu brzy. No a potom do třetice?
1: No to nevím.
0: Hlavou proti zdi?
1: Berani.
0: Přesně tak.
1: Jo, to je taky berani, pravda, no. Ale berani taky, no.
0: Oni nečekají na pomoc, oni si to prostě udělají po svém, i když jako někdy se trošku potlučou, no. Tak proč to říkám? Dneska totiž sondujeme.
1: V kolika letech jste se osamostatnili? V kolika letech jste se postavili na vlastní nohy?
0: Mimochodem, jedna ze zpráv na WhatsAppu, odchod z domu cirka v 17, ale teď, když je mi 46, tak od rodičů jsem vlastně neodešel nikdy. Lukáš, já vám rozumím. Akorát mě 29.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude docela náročné. Přetahovat se mezi sebou budou hvězdné aspekty souladné vítané s těmi problémovými konfliktními. Velkou roli zde bude hrát karma, aneb se nám budou opakovat lekce, které jsme v minulosti dobře nezvládli. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Vodnáři pocítí nárůst své energie a blíženci by měli být poněkud sebestřední. Radci mohou zažívat velké vnitřní pnutí. Štíru by se mělo držet štěstí a rybám se do ničeho nebude chtít. Berani budou mít větší chuť na sex. Lvi se blýsnou svými pohotovými reakcemi a střelcům to zřejmě myslet moc nebude. Kozorozi dnes snadno prosadí svou. Býci budou mít den neslaný nemastný a pany mohou inklinovat k sarkazmu a kritičnosti. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz.
8: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
9: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: nenechte se rušit, naopak jsme tady proto, abychom byli vašimi průvodci a parťáky i v novém týdnu. Pondělí 18. května, Lenča, radím Radio Čas. Mimochodem asi nejvyšší čas připomenout, nebo spíš pozvat vás do Opavy, protože jak zítra, tak pozítří bude probíhat velmi důležitý zápas, vlastně hned dva zápasy, Opava versus Basketball Nymburk, jo? V rámci semifinále, tedy playoff NBL Maxaliga. Bude to velké, žluté peklo, doufám, že vítězné pro kluky, takže ještě jednou 19. a 20. v Opavské víceúčelové hale od 18 hodin. Jenom posíláme do světa, protože to jsou naši věrní parťáci.
1: No a my se podíváme letem světem internetem do Kolumbie, tady okolo světa. Tam to mě úplně překvapilo a nevím, jestli pobavilo, protože zvířátka, která byla hlavním aktérem této kauzy, tak to rozhodně nepotěšilo, protože tam se jeden mladý pár pokusil propašovat opičky a typni si jak, četl jsi to?
0: Ne, to jsem neviděl. Takže budu hádat, jo?
1: No,
0: takže
1: do Dominikánské republiky je chtěli převést.
0: Prostě do Dominikány, právě z Kolumbie, potřeboval převést opičky, jo?
1: Ano, tři opičky.
0: Dobře, netradičně.
1: S jeho partnerkou jeli, letěli.
0: Tak v tom případě dělala těhotnou?
1: Kéž by.
0: Ježmar, to by se jim mlelo to břicho, že? A podobně.
1: No, ale já si myslím, že ty opičky si teď říkají, kéž by dělala těhotnou.
0: Kufry? To snad ne. Ještě hůř? No ale něco spolu s sebou museli převážet, ne? Jakoby to znamená nějaké... Je to o tom převozním vozítku?
1: Ne. To tě nenapadne. Mně by to nenapadlo v životě.
0: Ježmarja, oni mě převlékli za děti a jeli jako rodina. Ne, tak jako já zkouším, tak povídej přehádně.
1: Ale když na to skvěle, já si myslím, že to není možné, abys na to přišel. Jako není to možné. A oni si je lepící páskou přilepili k intimním partiím.
0: Opičky? No. Jo, tak to budou takové ty malé do ručky, asi ne s těma velkýma očičkama
1: a podobně. No, já jsem ti poslala fotku na Facebook, na Messenger. Byly to teda tři opičky, počkej, já jsem tady viděla ty, ano, primáty identifikovali pracovníci letiště jako dvě malpy kapucínské a jednoho vřešťana, ale ty opičky jsou extrémně rozkošné a vidíš tam jenom dvě, že? A to je ale teda fakt smutné, to
0: zbytek
1: teď myslím
0: padl
1: vážně.
0: Za vlast, jo?
1: Ten vřešťan, ten pohled nepřežil. No.
0: Jakoby na... A jako, počkej, dobře, já vím, že to není jako veselá story, to jako při pitvě poznáš, že to bylo z pohledu na fanfulanu, nebo no. Jako, nebo to byly ty pánovi?
1: To nevíme, na kterém místě.
0: To je hodně
1: místě.
0: Důležité.
1: To je hodně důležité, ne, ale že to byl pro něho velký stres. A já to chápu. I když, kdyby tebe přilepil někdo i zlepou k intimním partiím,
0: no záleží, jako kdybych byl opička u tebe, tak padnu za vlast, u toho pána bych to asi nějak přežil a myslím, že by se usmíval, prosím tě.
1: To udělali tohle?
0: Prosím tě.
1: Zboříme v pekle.
0: Já?
1: Ne,
0: ne, já to vždycky říkám, že to je zkouška pro toho druhého a ty se smála, takže tak.
2: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: mikrofony zapnuty, tak ještě pořád něco můžeme říkat, Leni.
1: Jo? Tak bychom si mohli říct, víš co, já ti řeknu, že jsi úplně skvělý kolega. Co a že ti to moc jde.
0: Se stalo?
1: A moc ti to sluší na videích.
0: Co se stalo? Jo, aha, jak jsi mi napadla, že vypadám na 100 kilo, v pořádku. Ale...
1: Jak? Co to jsem vůbec nikdy neřekla?
0: Ne, počkej, ale děje se něco, nebo jenom ne, protože takhle my jsme domluveni, o čem budeme mluvit, jenom jsem si všiml. A ty máš, já to teda vlastně cením, ty když máš pracovní, no. A začneš se třeba do článku, který chceš se potom podělit, tak ty fakt odcházíš, jo? Je tady jenom tělo, jo?
1: Jo.
0: Takže jakoby i když se na něčem domluvíme, tak se potom vrátíš a potom se koukáš a podobně. Jo. Bylo něco takového teď?
1: No, já jsem se dočetla, že prý, abychom měli hlubší a hezčí vztah, tak ti mám říkat komplimenty.
0: A týká se to v podstatě nejenom vztahu, ale jakoby i pracoviště a tak dál?
1: Všech mužů.
0: Jenom žena versus muž, jo?
1: Mm-hmm. Že vám to dělá dobře a že potom jste takový otevřenější a v podstatě děláte to, co ta žena chce.
0: Tak musíš dohledat dál, jestli se to týká i mužů, kteří neumí přijímat komplimenty, protože tomu nevěří.
1: Tak tě to můžem naučit.
0: A ty umíš přijímat? Ne, ty se mi taky někdy bráníš.
1: Jo, já se bráním
0: no,
1: taky,
0: jasně,
1: no.
0: Přesně tak, no. Tak jen tak, nicméně, jak říkám, byli jsme domluveni, o čem budeme mluvit, dneska se ptáme.
1: A to jsem ti právě chtěla říct, že jsi krásně nachystal tu anketu.
0: No takhle, já jsem jenom zadal a potom se naše Nelly...
1: Tak neumí,
0: jo. Se Nelly?
1: Niky, ne?
0: Niky. Potom se hezky Niky poptala v ulicích Moravy a Slezska. Kolik vám bylo, když jste se osamostatnili? A ty příběhy kolem k tomu?
2: 23.
3: 19.
2: To bylo hodně brzo, musím říct, že jsme se tehdejší přítelkyni hodně brzo rozhodli, že půjdeme zkusit jako žít takzvaně jakoby na hromádce, jestli nám to jako klapne. Myslím si, že mi nebylo ještě ani 18.
3: 18.
4: 20. Nějak kolem 17 let jsem začala chodit vlastně jak kdyby teď už s mým manželem. Vlastně možná v 18, sotva jsem dodělala školu, jsme šli spolu hned bydlet do podnájmu spolu.
5: 20?
6: 18.
5: Asi 20?
0: Ta osmnáctka tam asi krouží nejvíc a já musím jenom navázat, protože jednou za rok máme vždycky jednu takovou otázku, kolik let vám bylo, když se vám narodil první potomek. A tam jde vždycky vidět, že nás jako neposlouchá nebo cíleně, teď už čím dál víc a máme s tou radost generace Z, protože stejná čísla jako u toho je právě u našich posluchačů, že velmi často jako do toho takzvaně řízli, jo? Takže 18, 19 a už první potomci a tak dále, no. Že to šlo rychle, no, v té době.
1: No, tak a nikdo mladší nepíše, že vlastně? Jako myslím z té generace Z.
0: No, kdyby. Tak oni jako si nás poslechnou nebo zareagují třeba, když jsme někde fany, ale jako, že by psali, no tak ale zrovna teď jsou ve škole, že jo?
1: To je pravda.
0: Co je, no?
1: No jo, to je pravda.
0: My jsme v práci a oni jsou ve škole.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete i takhle při pondělku prvním pracovním dni 18. května.
1: Tak my jsme měli dneska trošku jako zvířecí momenty, některé ne s happy endem a já bych v tom pokračoval, ale tak je to jako kabinet kuriozit, i když, jak se to vezme, kde začít. Miluju talk show, která teď bohužel za velkou louží končí, show Stephena Colbera.
0: Aha.
1: V každém případě, pokaždé, když mu tam přišel slavný host, tak mu pokládal několik otázek, aby ho trošku víc poznal, samozřejmě s nadsázkou a podobně. A když tam byla Kate Winslet, Oscarová herečka, že jo, nejen bohužel, ne, bohudík, už nejenom Rose z Titanicu, ale opravdu paní herečka, tak na otázku nejděsivější zvíře odpověděla takto, lení, jestli zkusíš přeložit, jo, to jenom jako antré k tomu, protože lidi se smáli, ale tak...
2: I'm honestly not brilliant with cows and I know that sounds...
0: Krávy. Říká, že úplně není, nemá dobrý vztah s kravami.
1: Tak a já už se jí nedivím.
0: Jak to?
1: O Rakousku jsi slyšela?
0: Ne.
1: Krásný víkendový výlet, asi starší pár manželský, na krásné romantické rakouské pastvině napaden. Paní zemřela a pán s těžkým zraněním skončil v nemocnici, pokud se nepletu, v Innsbrucku nebo někde, takže...
0: Nekecáš.
1: Takže tak, neví se ten jakoby příběh kolem toho, píšou české noviny CZ, kdyby něco, a k tomu přidávají další a další příběhy, no, že krávy se taky občas můžou nazlobit a podobně, no.
0: Tak je to velké zvíře, ke kterému mám respekt.
1: Loni v září. Mimochodem asi, já nevím, jestli jako krávy, teda omlouvám se kravičkám, jako jestli nemusí seniory, jo, protože loni v září to byli 80-letí turisté z Vídně, jo. Manžel padl za vlast, manželka byla zraněná a tak dál, jo.
0: No a ty krávy, oni byli ve výběhu nebo někde volně?
1: Na pastvině. Tady píšou, jo, že vyšetřuje se pořád ještě, co se stalo v tom Tyrolsku.
0: Protože většinou oni bývají za tou ohradou a nebo za tím elektrickým plotkem, že to nebývá, že by spotkal krávu jen tak na ulici.
1: To znamená, buď to tam vkročili a dělali něco, nebo někoho
0: co
1: vyplašili
0: neměli.
1: A podobně, no. Ale tak jako už jsem najednou začal chápat tu Kate Winslet, no.
0: No, tak to taky chápu. No. A taky není kráva jako kráva, víš. Třeba v Indii jsou posvátné a tam oni chodí všude, ale to jsou takové úplně jiné krávy, než tady naše stračeny.
1: Oni mají takové speciální rohy, ne? Nebo něco takové, jak se to jmenuje, no, paruží nebo čicla.
0: No, oni jsou takové došeda, bych řekla, jako hnědošedé, mají velké černé oči, většinou jsou hubené a ty teda vůbec nevypadají, že by se na někoho vrhli. A tak oni jsou zvyklí, že, na lidi.
1: Tak nevím, no, teď jak lajkuju a vždycky scrolluju, taková ta rostomilá z různých farem, jak ta farmářka si vezme tu krávu k sobě a uspávají na tom, tak nevím, no, kterou cestou se teda dát, no. A přitom mě baví, mě dojímají krávy.
0: Jo, ale já bych neházela všechny krávy do jednoho pytla.
1: No tak teď skončila v pytli paní, no, tak to je bohužel, to je, no.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Budeme komentovat ještě krávy?
1: Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte, krávy, krávy, krávy, jakou máte řeč, je to bylo?
0: Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
1: No, nebyla to vlastně veselá zpráva, protože o víkendu, ale opravdu smrtelně napadlo stádo kráv kousek od Innsbrucku, prostě v Tyrolsku, manželský pár, starší manželský pár. Pán zatím vážná zranění, paní bohužel už není. První, co chceme, než jako budeme předávat slovo Alešovi, pokud náhodou jako farmaříte nebo jako máte nějakou kravičku, tak nám klidně hojte zprávu na WhatsApp, jako co krávu může jakoby rozladit tak, že by zautočila, ale samozřejmě trošku jsem hledal, tak kromě obrany mláděte, dává no, logiku. Vylékání a překvapení, prý je hodně zrádný takzvaný mrtvý úhel, to znamená přímo ze zadu,
0: ano,
1: jo, kdyby
0: ano,
1: tam přišli.
0: To se říká, že ze zadu se ke krávě vůbec nemá chodit.
1: Potom samozřejmě se navazuje to, že ochrana stáda, to znamená, když se lekne jedna kráva, tak ostatní se přidají a útočí. A prý, když je jakoby na políčku nebo na pastvině i bík, tak krávy jsou ještě víc akčnější, jakoby všeobecně. Jo. Takže...
0: Že dělají jakože... Prostě jo. Si očko ubíka.
1: Jo, v rada nikdy nesát na telata, my jsme totiž řešili a je to i v rámci vyšetřování právě v Rakousku, jako co se vlastně stalo, no.
0: No
1: ale
0: no.
1: Není to ojedinělý případ, raz za čas se stane, no. Já mám pocit, že kombinace zvědavosti asi nějakého vylekání, no.
0: Ale to by člověk opravdu jako neřekl, že? Že napadlo by mi nějakékoliv jiné zvíře, ale kráva, že bude tak nebezpečná?
1: Třeba medvěd, že jak má roztomilý výraz, protože on nemá tu mimiku, taky by člověk chtěl pošimrat a to. A...
0: Takže pozor na to. Mm-hmm. Ale zase nějaké krabičky, které jsou zvyklé na lidi, ono zase taky to jde o to prostředí, že když tam ty krávy jsou sami, nevidí člověka, jak je rok dlouhý a pak tam někdo přijde, tak se leknou.
1: Tak někdo tam ty krávy dal na tu pastvinu, ne?
0: No tak ale to je pan domácí.
1: No právě. No ne, říkám, to nevykoumáme, ale jako říkám, kdybyste náhodou měli farmářskou zkušenost, já nevím, kolik jako z posluchačů Rádia Čas může mít krávu. Že? Ne, ale jo, protože někdo má ty slepičky a králíčky a podobně, ale má kdo říká, jako, že mám čerstvé mlíko od kraviček a tak dál.
0: No, jak se jmenuje vaše kráva?
1: Jitka?
0: No, Jitka
1: to
0: byla.
1: Jitka, že jo, no, přesně no, tak. No. No. Jitko, krávo. Takže děkujeme, že to s námi žijete, pohodové ráno a za chvíli už dopoledne s Alešem.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Optika Patria.

0: No tak už si vás bude ňuňat a bude s vámi de facto až do večera, i když s malou pauzou, protože večer další díl Music Boxu. Říkám to správně, ne?
1: Ano, no, ano, ano.
0: Kolega Aleš Klubál, nejenom náš kolega, ale taky hudební dramaturg a podobně, tak děkujeme ti jenom za muziku, ale taky za to, že jsi s námi.
1: Děkuju, já se vždycky na vás těším. Já to vždycky říkám, že to je takový můj zážitek, jako vysílat s vámi tady jsme ve třech.
0: Může máš jo. totiž pochválit, abys měl dobrý vztah.
2: Ano. To se říká, ale my jako ženy bychom měli chválit muže a dávat jim komplimenty, samozřejmě upřímné, a že vám to dělá dobře.
1: Víš, co něco řeklo mě, jako že te chvály v životě jako 0,0.
2: Ne, vůbec. Jako nikdo tě nechválí.
1: Ne. No, jako necítím to.
0: A vždycky jsme ti stokrát řekli, jak jsi geniální.
2: My to říkáme pořád.
0: A to nemyslím ironicky. Akorát ty to po tobě to stýká jako po mně, nebo vlastně po Lenči někdy.
2: No.
0: A ne. Ona z toho je pyšná. Tak po tobě to stýká.
2: Ale dneska se ptáme, kdy jsme se osamostatnili.
1: No, já nechtěně ve 14 letech. Nechtěně ve 14 letech, byl jsem u babičky. Já jsem slyšel ten tvůj vstup, byl jsem k zobaře dneska, tak jsem to slyšel, že jsi taky ten babičkovský typ, jo, že jsi tam vyrůstal a můj první byt 25 let, sám jsem si na něho našetřil a stěhoval jsem se, jo, takže 25 už jako jsem od babičky.
0: Já myslím, že v mnoha ohledech je Ali z nás nejsamostatnější, no, a mimochodem je to ten kozoroh, takže ono se to tak jakoby to.
2: Takže klobouček, jsi úplně úžasný, Ali.

0: No,
1: jo, fakt. Děkuju, děkuju. Ha,
2: skvěle, skvěle ladíš módu, to vždycky musíme no. říct, jakoby jo. Já tím říkám takový náš.
1: Ale víš co, dneska za to, že mě bude chválit těla jenom 300, vždycky chce 5 kilo a dneska říkala, já to udělám za 300.
0: Dneska jsem hodná, dneska jsem hodná.
2: Já kupuju vajíčka s překvapením.
1: To jsi na tom dobře.
2: Každý den jedno.
1: Jo tak, tak to ne.
0: Kecá.
2: Za měsíc 900. Takže za minutu 9, krásný den.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Tak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
11: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Terezy Novákové, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Elektromobilita v Česku sílí. Město Ostrava pořádá 7. dny fajné rodiny. Zlín bude mít nové centrum rané péče pro děti s handicapem. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Dobíjecích staní

0: 20 000 dobíjecích stanic.
1: Morava aktuálně.
0: Město Ostrava pořádá už po 7. dny fajné rodiny. Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Program letošního ročníku je pestrý. Více nám k tomu řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
2: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací a těch akcí bude zhruba 120. A proto je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společné trávení času napříč generacem.
0: Prostor tak dostanou venkovní akce, společné sportování, workshopy a tematická setkání. Akce se koná až do 21. června a je zdarma. Zlín bude mít nové centrum.

0: 1-1 a Rakušané zdolali 4-2 Maďarsko, překvapivě tak vedou skupinu A. Dnes bude převážně oblačno, místy zataženo, ojedinila také polojasno, přidají se přehánky a teploty se budou pohybovat od 12 do 17 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

Čas. Tak krásné pondělní dopoledne s Rádiem Čas, je 17. května, startuje nový pracovní týden, káva začíná pomaličku fungovat, mozek se pomaličku dostává do tempa. Ano, start po víkendu je prostě pomalejší, sám jsem si to dneska vyzkoušel. No a tohle jsem se chtěl zeptat, dívali jste se v sobotu na hokej? Já mám takový pocit, že naši hokejisté dokázali nemožné, že ze Slovinska udělali na jeden večer hokejovou velmoc. No, možná chtěli uspat soupeře před důležitými zápasy. Já bych radši něco na probuzení. Z rádia Čas hity, které milujete, od Aleše Škloubala, ať se pondělí vydaří. No a za chviličku naše téma, takzvaní mamánci, kdy jste se osamostatněli, v kolika letech. Takže pište, já se rád postarám o zbytek tady o muziku a zábavu. Budeme rádi dělat i dneska parťáka. Rádio Čas.

0: Dnešní debata našeho téma na Rádio Čas hodně dlouhá, jsem rád, že píšete. Je tady spoustu příběhů ze života, jak by ne, když dnešní téma je, klidně můžu říct, Mama Hotel, anebo chcete-li, když jste se osamostatnili. Tak třeba Lukáš se přidal a píše, já jsem se osamostatnil už dávno, jenom moje maminka ne. Ta je na pupeční šňůře pořád do mých současných 37 let, ale je to kámoška a má to povoleno. Díky tomu máme krásný vztah. No jo, Lukáši, to jsou naše maminky a to už jiné nebude. To takhle prostě funguje. Jana píše, u mě to bylo v 19 letech, dala jsem se a nějak začala fungovat. A nebo Klára, krásný příběh, 19 a nikdy na to nezapomenu. Buď tu půjčku podepíšeš, anebo vypadni. No a bylo to. Rychlokurs dospívání. Tak někdy nás ten život, že jo, profackuje a máme zkušenosti na celý život. Tak a u mě, já už jsem to jednou zmiňoval, že to bylo nechtěně ve 14 letech, potom chvilkou babičky a ten vlastní byt kolem 25 let a moc na to rád vzpomínám, kdy vlastně člověk vezme ty klíče, otevře dveře a je to vaše. Tak ale pojďme to vzít ještě hlasovkou. Ano, je tady s námi na WhatsAppu Eva, takže Evi, jak to bylo u vás?
1: Tak, co se týká osamostatnění, tak já jsem tedy odešla z domu přibližně v 17 letech k mojemu bývalému manželovi. Ale co se týká takového toho osamostatnění, sama si všechno vybudovat, postavit se na vlastní nohy, prostě sdílet to jenom sama se sebou a tak, tak to se mi stalo ve 39. Ahoj.
0: Trošku pozdě, ale jak se říká, přece. Jinak vy jste říkala v 17 letech, já mám syna 19 let a moc si nedokážu představit, že by jakože zavřel ty dveře a šel bydlet sám. Nevím, jestli by to fungovalo. No, zdravím Kubu. Tak jo, dobře, takže pište, v kolika letech jste se osamostatnili. Facebook, WhatsApp, Rádio Čas a pojďme zase zpátky za muzikou. Hrajeme hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Skonto nabité. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: letošní nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
3: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Já mám po víkendu vždycky výčitky svědomí. Lednička blízko a když sedím večer u televize, tak se mě chtějí chutě zbláznit. No a začne platit, když musíš, tak musíš. Já když otevřu lednici, tak mám oči jako tenisáky a prostě snědl bych úplně všechno. Ale mám tady takový návod, jak chutě ukočírovat, jak na ně vyzrát. I když, jak jsem říkal, je to těžké, tak tady by to možná šlo, protože to bude rovnou od odborníka. Doktor Evžen Machytka poradí, jak na to, jak se nepřejídat, jak jíst zdravě a zdravě hubnout. Tohle bude určitě fungovat. A tak na televizi Relax každou středu od 16.55, no a také v repríze potom v sobotu po 14. hodině, kdybyste to ve středu nedávali, že jo, a sezóna plavek se blíží. Takže jak zdravě hubnout a pozor, doktor Evžen Machytka bude hostem i na Rádiu Čas a bude to zítra mezi 12. a 1. hodinou. Takže buďte u toho, tady se určitě něco dozvíte a hlavně to bude taková pozvánka, možná i k televizi Relax, co tady všechno uvidíte, uslyšíte a jak na ty kalorie, které jsou nebezpečné. Já tady mám další hosty, jsou to mý kolegové, Radim, Lenka a dneska přibrali do party i Kristýnu, takže pojďte s námi teď hrát Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Rok 2007, začínáme zlehka. Média zaujal tehdejší pražský primátor Pavel Bém, který odjel během svého funkčního období udělat co?
3: Jo, to nevím, nevěřil nějak peníze na metro?
4: Máš tam nápovědy?
2: No jasně, byl lozit po horách, byl jezdit na jachtě, anebo byl na výletě s Milenkou, nevím, to poslední jsem řekl strašně tence.
4: Byl na výletě s Milenkou. Tak byl na výletě s Milenkou, to určitě není. Já si myslím, že lozil po horách.
3: Byl horolezec.
2: Najednou úplně jako navštěť byl hor. No. Přesně tak, Mount Everest, který jakoby vylezl.
3: Ano.
2: V roce 1498 k Indii připlouvá slavný mořeplavec Vasco de Gama, stal se tak vlastně prvním Evropanem, který připlul k Indii po moři. Jaké národnosti byl de Gama?
3: Nebyl Ital, ne. Španěl?
4: Španěl nebo Portugalec?
3: Ano. Španěl nebo Portugalec?
4: Nebo ne?
2: Zajďte si do Španělska, Portugalska a řekněte jim, jste to stejné.
3: Tak Španěl. Nebo Portugalec?
4: Portugalec.
2: Správně. Tento den byla slavnostně otevřena slavná budova Národního muzea v Praze. Národního muzea v Praze, jo. V kterém roce to bylo?
3: Možnosti.
2: Je to rok, kdy byla dokončena Petřínská rozhledna v Praze. Kdy se konala v Praze legendární druhá jubilejní zemská výstava.
4: To nám určitě pomohlo.
3: 1892?
2: A o tři roky později byl rok 1894.
3: Já jsem se trefila. 1891.
2: Správně, děvčata.
4: Ale dobrá já jsem seš, byla blízko.
2: Špatně, ale blízko.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo. Na jižní Moravě převážně.

0: Rádio Často pondělí je s vámi, venku šedo, ale už od zítřka se vrátí sluníčko z dovolené, naměříme, jak jsem se před malou chviličkou díval, kolem 18 stupňů, tak už se na to těším. No, říkám si vždycky, ať to vydrží hlavně na víkend, protože se chystá spoustu skvělých, zajímavých akcí. Ode mě třeba tip na Den Orlové.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tento čtvrtek od 17 hodin je tady pozvánka pro všechny ženy do restaurace Radnice v Havířově na přednášku doktorky Dobošové. Je to přednáška s názvem Včas odhalit znamená včas léčit. Dozvíte se spoustu zajímavých informací spojených s prevencí závažných onemocnění v gynekologické ambulanci. Vstup na tuhletu akci je zdarma. No a tento pátek a sobotu budou bavit města Orlové. Těšte se na dva dny skvělé zábavy, atmosféry a hvězdný hostů. Tady vystoupí Adam Mišík, Ben Kristoval, Pam Reby, Verona, Tomáš Klus, No Name, Vypsaná Fixa, Lipo a spousta dalších. Tahle akce bude určitě stát za to. Takže skvělé zážitky už dopředu a teď z Rádio Čas zpátky hity, které milujete.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane.

0: Hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Pondělní dopoledne s Rádiem Čas, ano, jsem rád, že máte naladěno. Naše téma Mama hotely, za chviličku další příběh, které napsal život. Hotel Šeškl byla skvělý start týdne. No a teď už s Kristýnou Kubánkovou pojďme na nejnovější zprávy. Bude 10.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě.

0: Doktor Max.
1: Edo, zase mám tak těžké nohy.
2: V lékárně jsem koupil Vesvein.
1: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
2: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
1: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Karviné na ulici Havířská, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Brně na ulici Kšírova, i tady, tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Šloutenka se dál šíří, frýdlenské mosty jsou částečně průjezdné, Zlínský kraj podpoří vesnice. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Podle lékařů má žloutenka delší inkubační dobu. Pacienti, kteří teď pociťují první příznaky, se tak mohli nakazit už před 2 měsíci.
6: Morava aktuálně.
5: Frýdlenské mosty jsou částečně průjezdné. Od pátku je zprůjezdněn směr do Poruby. To uleví objízdným trasám a ubude tak kolon. Pro lidi, kteří jezdí MHD, se nic nemění a všechny přestupy budou fungovat jako doposud. Rekonstrukce náměstí Republiky má ale velké zpoždění. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám už řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
7: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
6: Rádio Čas, sport.
5: Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát tak nepostoupili. Svěřenci trenérů Kubeše a Bruny už po středečním debaklu 26-37 v úvodním domácím duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji. Dnešní den bude oblačný až zatažený, na jižní Moravě očekáváme převážně polojasno, přidají se také přehánky a teploty se budou pohybovat od 12 do 18 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Jak by řekli Angličani Milana, jak by...
10: Milan.
9: Milan nebo Mylan? No a celým?
10: Mylan Gelnar.
9: Uh-huh. And the horoscopy. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
10: Yes, of course.
9: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
6: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: No nevím, jestli to máte podobně jako já, ale mě vždycky v pondělí chce, já tomu říkám trefit, to mě čeká hromada mailů. Dneska 40, řeknu to takhle, ano, 46 mailů, a když řeknu, že jenom 4 jsem jako potřeboval přečíst, tak potom to jenom mažete. Ale víte co, raději příjemnější věci, naše téma, a to je Mama Hotel, tedy v kolika letech jste se osamostatnili, tak já už očima, a teď to vezmu z Facebooku Rádia Čas, je tady Vladimíra a píše, v 18 a to jsem se vdávala a byla jsem těhotná. Jana napsala, bylo to hned po maturitě, tak to je hodně brzo, anebo Boženka píše, bylo mi 21, když se manžel vrátil z vojny a začali jsme spolu bydlet v našem bytě. Do té doby jsem bydlela s rodiči, sourozenci a naším synem. Nebylo to jednoduché. Takže co vy, přidejte se, napište, co vy a má Mama Hotel, kdy jste ho opustili, kdy jste se osamostatnili. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, a když máte chuť na hlasovku, tak je klidně přidejte 77 66 12 800. Za chviličku pozvu na basket do Opavy, no a dál nabídnu hity, které milujete, tak jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete.

0: Reálně často jsou hity, které milujete, já u muziky ještě chviličku zůstanu a pozvu na večerní Music Box za pár minut. Speciálko Rádia Čas, takže za chviličku budete vědět, co po 18. hodině právě čekat Music Boxu Rádia Čas. Ale teď budu zvát na opavskou palubovku.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Bandové basketu pozor, opavská palubovka ožije semifinále play-off. Hraje se 19. a 20. května a do opavské haly zavítá era basketbal Nymburk. Oba zápasy začínají v 18 hodin, takže přijďte podpořit skvělý basket. Prostě každý fanda, hlasivka se tady počítají. Teď ale zpátky do světa muziky z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Stavebniny D přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600 nyní navíc dostanete

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a také Aleš Šklobál, opět se hlásíme jako vaši společníci. Ano, máme tady pondělí a tak dneska večer po 18. se pravidelně tady rozjíždí Music Box Rádia Čas a bude to pořádná jízda napříč časem. To už můžu říct dopředu, bude to hudební myšmáš, kde se potkají a třeba i takhle kazety s TikTokem. Mám pro vás hudební comeback z hity 90. milénia, ale i novinky, nejhranější skladby v českém éteru, prostě jak jsem říkal, myšmáš. A ještě jedno muzika, za chviličku mrkneme na Eurovision Song. V sobotu ve Vídni proběhla tahle ta pěvecká soutěž, už to bylo finále a to finále ovládlo Bulharsko. Ale více za pár minut, teď jak bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo, na jižní Moravě převážně.

Když už ne hokej, přátelé, tak sobotu třeba zaujalo finále Eurovision Song, už 70. jubilejní ročník hostila Vídeň a máme svého vítěze. Prvenství si letos v premiérově, tedy odváží Bulharsko, díky zpěvačce Daře. Naším želízkem v ohni byl, a to možná víte, pokud jste se dívali, Daniel Žižka. Jeho vystoupení bohužel poznamenala řada technických problémů, dokonce se zasekával obraz a tak dále, protože tady si říkám, škoda, to mohlo být určitě více než 16. místo. A rád připomenu, že Eurovision Song zrodil spoustu hvězd, třeba legendární Abu. To bylo v roce 1976, kdy tady vyhráli s touhletou hitovkou Waterloo.

0: No to už je hodně dávno, co následovalo, určitě dobře víme, ABBA Manie a miliony prodaných desek. Takže třeba Daře popřeju stejný hudební příběh, i když to by byl zázrak, že jo, co si budeme. Tak ale teď zpátky, hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Co to je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
8: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
9: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
10: Radio Čas.

Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že dobrý oběd funguje lépe než dojité preso při pondělku v tom spěchu, když nemáme na nic čas. A tak ten životabudič v podobě obědovky pošlu za pár minut. Mobily

0: po ruce, jde o vonavou pizzu do vaší firmy. Od Aleše Škobala dobrou chuť už lehce dopředu a pohodové pondělí. A teď už mám pro vás nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 11.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Karviné na ulici Havířská, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Brně na ulici Kšírova, i tady, tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Novopečení rodiče si finančně polepší. Zámecký park v Ostravě Porubě prochází proměnou. V Jihomoravském kraji roste zájem o senior pointy. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Novopečení rodiče si finančně polepší. Rodičovský příspěvek by se totiž mohl zvýšit z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to pak bylo místo 700 nově 800 tisíc korun. Úprava by se měla vztahovat na děti narozené po 1. lednu 2027.
5: Morava aktuálně.
4: Zámecký park v Ostravě Porubě prochází velkou proměnou. Hlavním cílem je změnit funkčnost místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a odpočívat. Pokračuje mluvčí radnice Martin Otipka.
6: Revitalizace zahrnuje výsadbu stromů a keřů, nové veřejné osvětlení a obměnu mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště a informační tabule. Celá novým prvkem, který v parku vznikne, bude altán. Půjde o přístřešek, který je určen k různým kulturním a volnočasovým aktivitám.
4: S dokončením se počítá letos na podzim. V Jihomoravském kraji roste zájem o senior pointy. Ty poskytují seniorům poradenství a organizují vzdělávací i společenské aktivity. Pomáhají jim například s orientací v sociálním systému nebo s používáním moderních technologií. V celém kraji je celkem 16.
5: Rádio Čas, sport.
4: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Dnešní den bude oblačný až zatažený, na jižní Moravě čekáme převážně polojasno, přidají se také přehánky a teploty se budou pohybovat od 12 do 18 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Jak by řekli Angličani Milana, jak by je...
9: Milan.
8: Milan nebo Mylan? No a celým?
9: Mylan Gelnar.
8: Uh-huh. And the horoscope. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
9: Yes, of course.
8: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
5: Rádio.

Tak poukaz na pizzu z obědovky mám tady před sebou, telefon do vybrané firmy, jak bysme, držím palce a volat samozřejmě, a to platí vždycky, můžu kdykoliv. Od Aleše Škloubala dobré dopoledne, rád budu dělat společnost a pondělí a kafe, to k sobě pasuje. Kafe života budič, ale pozor, i spalovač tuků po víkendu. A tak se na to dva v jednom mrkneme za chviličku s Evou Rigler, vězte s rozumem. No a za pár minut také samozřejmě může zaklepat na dveře ta obědovka, takže buďte určitě ve střehu, buďte s rádiem Čas, teď už dál hity, které milujete. Yes.

0: Nevím, jestli to máte při pondělku podobně, ale já to mám podobně skoro každý den, že si ráno udělám kafe, když tady přijdu do studia a nestačím ho vypít a dopijím ho až do domu kolem 12 hodin. Ale vůbec kafe života budič, možná prostředek, jak přežít pondělí, ale i to, a to se moc neví, je to takový zázračný spalovač tuku. Jak to vůbec funguje a proč kafe zažene hlad? Evi, proč na kafe nezanevřít?
1: Káva a hubnutí, tak tohle je spojení, které zajímá opravdu spoustu lidí. A není se čemu divit. Káva totiž patří mezi nejoblíbenější nápoje na světě. A pro mnohé z nás je to i takový každodenní rituál. A právě kofein, který se v kávě nachází, může v určitých situacích lehce podpořit metabolismus a dodat více energie na pohyb a sportovní aktivity. Zajímavé je ale taky to, že káva může u některých lidí krátkodobě snížit pocit hladu a chuti k jídlu. I proto si ji mnozí dávají třeba dopoledne anebo právě před tréninkem. A benefity kávy tím ale rozhodně nekončí. Káva může podpořit taky bdělost, rychlejší reakce a celkovou výkonnost organismu. U některých lidí navíc přispívá i k lepšímu trávení a podporuje činnost střev. A pokud si dáme kvalitní černou kávu bez cukru a sladkých syrupů, tak se jedná o nápoj s téměř nulovou kalorickou hodnotou. Ale když si tam přidáme ten cukr, syrupy, čokoládu, šlehačku a další sladké vychytávky, tak se z toho může stát docela vydatná záležitost, která má více kalorií než kdejaký desert. Takže bacha na to, protože v tu chvíli už káva určitě nebude efektivním nápojem pro podporu metabolismu, ale solidní kalorická pecka.
0: No a zítra po 11. na rádiu Čas vězte s Rozumem právě s Evou Rigler o kávě, tedy zázračném spalovači tuku více. Teď jdeme zpátky za muzikou, jsme rádio Čas a samozřejmě hrajeme hity, které milujete.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
8: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: Hity, které milujete.

0: Tohle se mi vždycky dobře říká, za chviličko startuje obědovka Rádia Čas, soutěž, kde se vyplatí mít naladěné Rádio Čas. A kde se z toho mám hlad, může stát za chviličku, už to nesou. Takže zapomeňte na porady, já nevím, meetingy, i to, že šéf teď něco urgentně potřebuje, obědovka je větší trumf. Za chviličku volám a teď hity, které milujete a také předpověď.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tento čtvrtek od 17 hodin je tady pozvánka pro všechny ženy do restaurace Radnice v Havířově na přednášku doktorky Dobošové. Je to přednáška s názvem Včas odhalit znamená včas léčit. Dozvíte se spoustu zajímavých informací spojených s prevencí závažných onemocnění v gynekologické ambulanci. Vstup na tuhletu akci je zdarma. No a tento pátek a sobotu budou bavit nej města Orlové. Těšte se na dva dny skvělé zábavy, atmosféry a hvězdný hostů. Tady vystoupí Adam Iši, Ben Kristoval, Pam Rabbit, Verona, Tomáš Klus, No Name, Vypsaná Fixa, Lipo a spousta dalších. Tahle akce bude určitě stát za to. Takže skvělé zážitky už dopředu a teď z Rádia Čas zpátky hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo, na jižní Moravě převážně.

0: No, znáte ten pocit, když se v práci ladí rádio, rádio čas, báječně to hraje a vy se řeknete, no, chtělo by to něco navíc a přesně to navíc já teď nesu v soutěži obědovka, tedy oběd z rádia čas až ke vašim dveřím firmy. Telefon samozřejmě teď v akci a na něm by měla být, jestli se správně dívám, do adresy Lucka a Lucce budu volat do Štenberku. Tak já věřím, že už nás třeba teď Lucka poslouchá, že už pomaličko tedy má v rukou telefon a že to všechno dobře dopadne. Takže zkusíme to, i když při pondělku bývá velký firmol. Tak jedu na to, 730, 900, 47 a 085. Tak.
1: Nezavěšujte, prosím. Volaný právě no. Telefonuje.
0: Tak to je škoda.
1: Spojíme...
0: To je škoda. Haló, haló.
2: Prosím.
0: Aleš Klubal, rádio čas obědovka. Haló, haló, je tam Lucka.
2: Ano, ano.
0: Lucka, já vás zdravím. Teď před malou chviličkou nezavěšujte, hned vás spojíme. Vy jste měla hovor?
2: Ano, měla, já jsem volala s dcerou
0: Takhle, vy jste tušila.
2: A právě v práci.
0: Že vám budu volat, že nesu pizzu, že prostě to rychle položíte, abyste byla na telefonu.
2: Jasný, no.
0: Jo, volám do Štenberku, že jo?
2: Ano, do Štenberka.
0: Jasně, jak to jde při pondělku v práci?
2: No, právě, že teď asi rychle, protože mě jdou děti na oběd.
0: Jo, takhle, tak by to chtělo fofry a já jsem si to říkal. Je u vás alespoň ta krabička? Asi ne, protože já přiznám, že volám do školy, tak vy ty krabičky z neděle nepotřebujete s jídlem.
2: Ne.
0: Co máte dobrého k obědu dneska?
2: Dneska těstoviny s květákem zapečený.
0: Jo, tak to bych si dal, to miluju.
2: A co takhle? Já jsem chtěl omluvit, já budu muset dětem naložit oběd.
0: Jo, takže Lucko, jdeme rychle. Posloucháte rádio čas, nějaký důkaz, já vám na vaši mailovou adresu pošlu poukaz.
2: Poslouchám, každý ráno, když se budíme, jdeme do školy.
0: Dobře, tak řekněte něco, rychle, z vysílání.
2: Ježišmarja, já nevím. Já teď si nemůžu vzpomnět.
0: No, cokoliv, co tam máme, moderátory, já nevím.
2: Lenku poslouchám ráno.
0: Lenku posloucháte ráno, dobře, řeknu Ráďovi, že na něho ne. Na něho nemáte.
2: Oba dva.
0: Jsou skvělí, jsou výborní. Takže jasný. Spěchejte s dětma, rychle do kuchyně, na dobré jídlo a já vám posílám pizzu z rádia čas. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Vy taky, nashledanou.
0: Tak to vám řeknu, to jsou ty pondělky, to jsou ty fofry, ani dneska jsem se nezmýlil, ale dobře to dopadlo, takže firma poputuje do Štenberka a já věřím, že si to kolegové i Lucka užijou. Tak jo, zítra znovu v akci pizza a znovu v akci obědovka z rádia čas.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka rádia čas. Obědovka rádia čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje rádio čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka rádia čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
8: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
7: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
8: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
7: Enerspot.cz.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Nikdy neříkej, to nejde. Nikdy neříkej, to nejde. Nikdy neříkej, to nejde.
12: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
13: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
14: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
13: Třetí potom jako nemá názor.
14: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
15: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: všechno, co bylo o víkendu a tak dál a tak dál, co kolegové, ale na jedno jsem se nezeptal, jo, a to je naše téma a to zní Mama Hotel, kdy jsi ho opustil.
1: Krásné poledne zatím, ahoj, ahoj. No já docela brzy, já v době, kdy jsem šel na Vysokou, tak jsem se stěhoval právě do Ostravy společně s kamarády na studentské bydlení a mám pocit, že to bylo čerstvě před 19 nebo lehce po 19. No, lehce před, protože já jsem říjnový, takže v září jsem začínal, takže těsně před 19 lety.
0: Hele, úplně upřímně, co ti nejvíc od maminky chybělo?
1: No, takové to starání se, obědy, jídla a podobně, to jsem zjistil, že se asi budu muset, ze začátku samozřejmě, jak začneš bydlet sám, tak si začínáš nakupovat, jo, chodit do restaurací, pak zjistíš, že to asi není dlouhodobě udržitelné, no a tak jsem se musel naučit vařit, starat se o sebe sám, práci sám a všechno, no, takže to asi, no.
0: Já jsem myslel, že řekneš, tak zhubnul jsem o 20 kilo.
1: No, to samozřejmě taky, to samozřejmě taky.
0: Ale zase ty party, ta svoboda, že jo, na kolejích.
1: A toho bylo už až moc ze začátku, no.
0: Dobře, takže dál už s vámi, Majky, já přeju dobrou chuť k obědu, je tady 12. hodina, naše aktuální zprávy, jsme Rádio Čas.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Komplikacemi teď musíme počítat na Bruntálsku v obci Nové Heřminovy. Na hlavním tahu tady probíhá cvičení všech složek integrovaného záchranného systému a počítejte s omezeným provozem. Nehoda dvou aut nás teď potrápí v Přerově, v ulici Čechově.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Během tohoto týdne nás čeká velké oteplení. Parkoviště u ostravského terminálu Hranečník už není bezplatné. Fotbalisté Prostějova mají nového sportovního manažera. Dobré pondělní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zažije teplotní šok. Po mimořádně chladném pondělním ránu se má postupně oteplovat. Už v dalších dnech podle televize LTV Plus namíříme až 21 stupňů a o víkendu by pak rtuť teploměru mohla stoupat až ke 30.
9: Morava aktuálně.
8: Parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je ode dneška spoplatněné. Za stání tu řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun za den. A ti, kteří využívají MHD, tu dají denně jenom 10 korun. Jihomoravský kraj pomůže venkovským prodejnám. Na jejich provoz letos navyšuje dotace. Na bezmála 70 prodejen dá více než 4 miliony 700 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
10: Venkovské prodejny naši pomoc potřebují. Nejsou jen místem pro nákup mléka. Často odebírají zboží od farmářů, dávají práci v obci a hlavně brání izolaci seniorů, pro které může být cesta do supermarketu ve městě problém. Tyto prodejny jsou klíčové pro setkávání, kde proberete politiku i sousedovi nové ploty.
9: Rádio Čas, sport.
8: Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Hanáků usedl už v sobotu v Příbrami poté, co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podaláka a jeho realizační tým. A zítra už se u nás na Moravě a ve Slezsku dočkáme sluníčka. Obloha by po celý den měla být polojasná až skoro jasná. Místy nás čekají slabé přeháníky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje pondělní, teď už odpoledne. Na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
12: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Jak by řekli Angličani Milana, jak by...
14: Milan.
13: Milan nebo Mylan? No a celým?
14: Mylan Gelnar.
13: Uh-huh. And the horoscopy. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
14: Yes, of course.
13: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
12: Rádio Čas.
15: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli opět se mnou s Mirkem Rešlem. Dneska trošku sice hlasově lehce indisponován, ale já věřím, že to spolu zvládneme. Samozřejmě spousta skvělých hitů. Hity, které milujete, ty vám pošlu už za malou chviličku a podíváme se také na práci. Já mám celkově rád všechny možné studie a mám tady jednu studii, která zjišťovala, zda generace Z a mileniálové dávají přednost lépe placené práci než kvalitnímu životu. Tak schválně zamyslete se, jak to máte vy, nebo jak byste to chtěli mít. Mrkneme na to dopodrobna za chviličku, teď už posílám muziku, tak s námi zůstaňte, krásné odpoledne. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Držíte vlny, Rádia Čas, my jsme za to rádi a pojďme se podívat na práci, konkrétně na naše priority, které v ní máme. No a po zkušenostech z posledních let se mění priority, protože místo kariérního sprintu přichází důraz na klid, svobodu a vlastní prioritu a pohodu. A co jsem se dočet, tak si generace Z a také mileniálové radši vyberou nižší plat, když to znamená méně stresu, více flexibility a tak také lepší životní balanc, což je za mě osobně samozřejmě dobře, protože mojí filozofií je to, že práce bychom měli mít rádi, měli bychom se tam bavit. No, otázka je, jestli se to také vždycky podaří. Tak na to myslete. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a za chviličku se podíváme na to, jak probíhalo dnešní Víš, nevíš.
1: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queeny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a doba obědu stále trvá, tak pokud jste ještě nejedli, tak vám možná budu dělat chutě, protože s naším rádiem můžete získat oběd a spousta pic úplně zdarma. A nejenom pro vás, ale také pro vaše kolegy v práci. Stačí u vás v práci poslouchat naše rádio a zaregistrovat se na webu casradio.cz do soutěže obědovka. No a vždy mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Šklubal zavolá někomu z vás a pokud zvednete telefon a prokážete, že u vás v práci hraje naše rádio, tak si hodně dobře pochutnáte i s vašimi kolegy. Tak držím palce, ať klidně hned zítra po celý týden nadělujeme. Teď se pojďme podívat na počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo, na jižní Moravě převážně.

0: Right, vaším parťákem mi v pondělí odpoledne zůstává Rádio Čas a my zamíříme do dnešního rána, protože tak jako každý všední den i dnes ráno probíhalo Víš, nevíš, tedy doba, kdy si můžete ověřit, zda už je čas vyrazit do nějaké vědomostní soutěže. A schválně, věděli byste, co v roce 2007 udělal pražský primátor, kam konkrétně odjel Pavel Bém a zaujal tím média i veřejnost? Protože i to bylo dnešním tématem, tak pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Rok 2007, začínáme zlehka, média zaujal tehdejší pražský primátor Pavel Bém, který odjel během svého funkčního období udělat co?
3: Tyjo, to nevím, nespronevěřil nějak peníze na metro?
4: Máš tam nápovědy?
2: No jasně, byl lozit po horách. Byl jezdit na jachtě, anebo byl na výletě s Milenkou, nevím, to poslední jsem řekl strašně tence.
4: Byl na výletě s Milenkou. Tak byl na výletě s Milenkou, to určitě není. Já si myslím, že losil po horách.
3: On byl horolezec.
2: Najednou úplně jako novštěť, byl hor. Přesně tak, Mount Everest, který jakoby vylezl.
3: Ano.
2: V roce 1498 k Indii připlouvá slavný mořeplavec Vasco de Gama, stal se tak vlastně prvním Evropanem, který připlul k Indii po moři. Jaké národnosti byl de Gama?
3: Nebyl Ital, ne. Počkej, Španěl?
4: Španěl nebo Portugalec?
3: Ano. Španěl nebo Portugalec?
4: Nebo ne?
2: Zajděte si do Španělska, Portugalska a řekněte jim, jste to stejné.
3: Tak Španěl. Nebo Portugalec?
4: Portugalec.
2: Správně. Správně. Tento den byla slavnostně otevřena slavná budova Národního muzea v Praze. Národního muzea v Praze, jo. V kterém roce to bylo?
3: Možnosti.
2: Je to rok, kdy byla dokončena Petřínská rozhledna v Praze, kdy se konala v Praze legendární druhá jubilejní zemská výstava.
4: To nám určitě pomohlo.
3: 1892?
2: A o 3 roky později byl rok 1894.
3: Já jsem se trefila. 1891.
2: Správně, děvčata.
4: Ale dobrá seš. Jsem byla blízko.
2: Špatně, ale blízko.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
11: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Za pár vteřin, 13. hodina, posloucháte Rádio Čas, čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Honzou. V těch si povíme, že prezident Pavel si u Čechů mírně pohoršil.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: No, co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No, tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Edo, zase mám tak těžké nohy.
8: V lékárně jsem koupil Vesvein.
7: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
8: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
7: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
9: Zdržet se aktuálně můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města u Jirské osady. Tady se tvoří kolony a problémy jsou taky na Horodínsku u Mikulčic na výjezdu na Moravskou Novou Ves. Tady nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu. I tady počítejte se zdržením.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Prezident Pavel si u Čechů mírně pohoršil. Kulturní centrum ve Zlínských Malenovicích čeká proměna. Hokejisté dnes na mistrovství světa nastoupí proti Švédsku. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Prezident Petr Pavel si v očích veřejnosti mírně pohoršil. Od občanů dostal v průzkumu průměrnou známku 2,9. O rok dříve to bylo 2,6. V hodnocení polistopadových hlav státu mu teď patří třetí místo. Za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
10: Morava aktuálně.
9: V Karviné dnes odstartovala další motivační akce zaměřená na správné třídění odpadu. U informačních stánků se lidé můžou zapojit do soutěže o 10 poukazů za 3000 korun. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
11: Do soutěže se mohou zapojit i lidé bez chytrého telefonu. Na místě budou k dispozici zařízení přímo u stánků a promotéři se zapojením pomohou. Připraveny jsou také drobné dárky vyrobené z recyklovaných materiálů, které mají ukázat, že vytříděný odpad může najít další využití.
9: Akce se koná až do konce května. Zlín chystá opravu kulturního centra v části Malenovice. Počítá s úpravou hlediště a multifunkčního sálu. Zachovány budou prostory pro městskou policii a zůstane tu i kryt civilní obrany. Práce by mohly začít ke konci roku.
10: Rádio Čas, sport.
9: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Naroďák na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko. Zítřek bude polojasný až skoro jasný, sem tam nás čekají slabé přeháníky a nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
10: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Jak by řekli Angličani Milana, jak by...
13: Milan.
12: Milan nebo Mylan? No a celým?
13: Mylan Gelnar.
12: Uh-huh. And the horoscope. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
13: Yes, of course.
12: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou. Rádio.

čas. Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, my se dneska ptáme, kolik vám bylo let, když jste se poprvé osamostatnili. To je téma, kterému se budeme věnovat i v této hodince, tak nám napište na Facebook nebo na WhatsApp Rádia Čas. No a mrkneme se také do světa sportu, kam vyrazit, co sledovat. Samozřejmě hrajeme mistrovství světa, tak se mrkneme na to, jak se vedeme a kdy nás čekají další zápasy. Teď už ale hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pojďme do světa sportu, jako první tady mám pozvánku na basket, oproti sobě nastoupí BK Opava a to v semifinále play-off se utká oproti Nymburku, startuje se už zítra a pozítří, hraje se tedy v úterý a ve středu v 18 hodin v hale v Opavě, tak pokud vyrazíte, budou to rozhodně skvělé sportovní zážitky. Teď pojďme mrknout na hokej.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s Rádiem Čas.
1: No, tak máme za sebou dvě utkání, Dánsko-Česko, tady to skončilo 1-4 pro nás, Slovensko-Česko, tady jsme prohráli v prodloužení, ale i tak myslím si, že zatím dobrý, aktuálně na třetí pozici v tabulce máme 4 body, tak uvidíme, jak to dopadne dneska, protože už ve 20 hodin 20 minut nastoupíme se Švédskem, s Itálií se utkáme ve středu v 16 hodin 20 minut, tak rozhodně fanděte, potřebujeme to.
0: Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
8: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
9: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
11: www.podpovrchem.com.
10: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas. My dneska řešíme a ptáme se, kolik vám bylo let, když jste se poprvé osamostatnili. No a já se dívám na vaše komentáře a zprávy, které nám píšete. A upřímně jsem čekal, že tady bude více pozdějšího věku. Tak třeba Hanka napsala ve 22 letech, kdy jsme dostali s manželem byt a odstěhovali se od rodičů. Vladimíra píše 18 let, byla jsem těhotná a vdávala jsem se, vdaná jsem dodnes a máme 3 děti a 5 vnoučat. No a Jana píše 19. V 19 jsem se vdala a začala fungovat. Takže veškeré, jako většina z vás píše věk mezi těmi 19 až 22, 23 lety. No ono, co si budeme, ten trend v poslední době je spíš více let, než když to bylo kdysi. No, tak to aktuálně je. Dejte vědět i vy ostatní, jak to máte. Pište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Úterý nás už čeká

0: Posloucháte Rádio Čas a přátelé, vzpomínáte ještě na skupinu Europe? It's the final countdown. Myslím si, že není ani třeba představovat a tato skupina připravuje evropské turné ke 40. výročí vydání právě legendárního alba The Final Countdown. Song, který myslím, že se podepsal v mnoha z nás a my máme obrovskou radost, protože tato skupina se vybrala Rádio Čas a mega koncert našeho rádia jako jediné místo, kde se v rámci tohoto turné objeví v České republice, a to už 21. listopadu letošního roku. Rádio Čas opět připravuje mega koncert a jak je u nás zvykem, tak tam nebude jenom skupina Europe, bude tam taky David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Budeme tam my všichni moderátoři a budete tam hlavně vy, naši posluchači. A já se na to vždycky těším zejména kvůli tomu, že je to taková jediná pořádná příležitost se s vámi, s našimi posluchači setkat, protože co si budeme, stále jsme tady ve studiu a vy jste na straně, takže já osobně se neskutečně těším. 21. listopad, lístky už jsou předprodej na našem webu cazradio.cz, tak pokud chcete být u toho a zažít tu neskutečnou atmosféru, kterou každý megakoncert nabídne, tak doufám, že se potkáme. Ode mě za chviličku další muzika, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Time. Posloucháte Rádio Čas, za minutu 14. hodina. Pojďme se podívat na cesty, čekají nás také zprávy s Honzou. V těch si řekneme, že nové zaměstnance chce přijmout každá třetí firma.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Na

0: Ostravě se můžeme zdržet na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před mostem ve Svinově se tvoří kolony. Problémy jsou taky v Jirské osadě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Hned tři dopravní problémy se řeší v Brně. V ulici Příkop bourala dvě osobní auta. Odstavené osobní auto nás v Brně potrápí v ulici Koliště a v Brně pozor taky na ulici Bohunické. Tady je propadlá vozovka.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Nové zaměstnance chce letos přijmout každá třetí firma. Opava řeší dostavbu Slezského divadla na Horním náměstí. Tenistka Karolína Muchová se vrátila do první světové desítky. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Firmy zhánějí nové pracovníky. Více než třetina českých zaměstnavatelů letos plánuje přijímat zaměstnance. V průzkumu to uvedlo 36% firem. Desetina naopak očekává, že počet jejich zaměstnanců do konce roku poklesne.
1: Morava aktuál.
0: Opava zvažuje dostavbu Slezského divadla na Horním náměstí. Přesunout by se tu mělo zázemí souboru, a to dílny, prádelna anebo depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu na ulici Rybí trh, která je ale ve špatném technickém stavu. Zastávky v Prostějově procházejí velkou modernizací. Cílem města je sjednocení městského mobiliáře. Zastávky už nebudou zelené a změní se do šeda, říká mluvčí radnice Alena Vrtalová.
2: Naším záměrem je, aby veřejný prostor v Prostějově působil jednotným a moderním dojmem. Rekonstrukce stávajících čekáren je efektivním způsobem, jak prodloužit jejich životnost a zároveň je propojit s nově vybudovanými terminály. Antracitová barva je nadčasová a výrazně kultivuje vzhled našich ulic.
1: Rádio Čas Sport.
0: 20letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se pak vrátila do první desítky, kterou uzavírá. A zítra už se můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude polojasná až skoro jasná. Sem tam slabě sprchne a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 14. pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jak by řekli Angličani Milana, jak by je...
5: Milan.
4: Milan nebo Mylan? No a celým?
5: Mylan Gilnar.
4: Uh-huh. And the horoscopy. To se asi říká jinak, ale že si víme. No přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
5: Yes, of course.
4: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Let's move!

0: Odpoledne s Rádiem Čas, máme tady nový týden a pokud ještě nemáte plány, tak já za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit a podíváme se také na to, co nás čeká v zítřejším pořadu Jeste s rozumem. No a na co se můžeme těšit v dnešním podvečeru Eteru Rádia Čas, protože tak jako každé pondělí, i dnes odstartuje Music Box. Teď už ale další hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Jako první tady mám pro vás dneska pozvánku na havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ten proběhne už ve čtvrtek 21. května od 17 hodin ve Společenském domě Renata. Můžete se tady těšit třeba na retro diskotéku s DJ Rádia Čas a také krátké zábavné kvízy a chutné gastro. To všechno za retro vstupné 50 korun. No a předprodej probíhá už tuto chvíli v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo na akci přímo. No a pozvánku tady mám také do Orlové, protože tento víkend bude probíhat nebo budou probíhat dny města Orlové, a to od pátku až do neděle. No a když se dívám na program, tak na rockové scéně vystoupí třeba Vypsaná Fixa, Pražský výběr a na té hlavní třeba Ben Kristoval, Pamrbit, Verona, Tomáš Klus anebo No Name. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a já tady mám ještě pozvánku k nám do éteru, protože tak jako každé úterý, tak i zítra po 11. hodině odstartuje pořad Jeste s rozumem s kolegyní a expertkou Evčou Rigler. Tak pojďme se podívat, o čem bude řeč.
1: Káva a hubnutí, tak tohle je spojení, které zajímá opravdu spoustu lidí a není se čemu divit. Káva totiž patří mezi nejoblíbenější nápoje na světě a pro mnohé z nás je to i takový každodenní rituál. A právě kofein, který se v kávě nachází, může v určitých situacích lehce podpořit metabolismus a dodat více energie na pohyb a sportovní aktivity. Zajímavé je ale taky to, že káva může u některých lidí krátkodobě snížit pocit hladu a chuti k jídlu. I proto si ji mnozí dávají třeba dopoledne anebo právě před tréninkem. A benefity kávy tím ale rozhodně nekončí. Káva může podpořit také bdělost, rychlejší reakce a celkovou výkonnost organismu. U některých lidí navíc přispívá i k lepšímu trávení a podporuje činnost střev. A pokud si dáme kvalitní černou kávu bez cukru a sladkých syrupů, tak se jedná o nápoj s téměř nulovou kalorickou hodnotou. Ale když si tam přidáme ten cukr, sirupy, čokoládu, šlehačku a další sladké vychytávky, tak se z toho může stát docela vydatná záležitost, která má více kalorií než kdejaký desert. Takže bacha na to, protože v tu chvíli už káva určitě nebude efektivním nápojem pro podporu metabolismu, ale solidní kalorická pecka.
0: Řekla Evča Rigler, takže o kávě a hubnutí už zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Úterý nás už čeká pro...

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a já slíbil ještě, že se podíváme na dnešní podvečerní program, protože jako vždy v pondělí, tak i dnes v 18 hodin se vezme kormidlo Rádia Čas. Opět Aleš Kubal a čekají nás Music Box a největší hity letos, nebo dneska se podíváme na ty hity od 80. až do současných TikTokových trendů a já se přiznám, že na sociální síti TikTok občas nějaký ten čas strávím a ty trendy mám pocit, že se docela vracejí. Takže i o tom se budeme bavit po 18. hodině, teď posílám další hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.

0: odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Vy čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Edo, zase mám tak těžké nohy.
6: V lékárně jsem koupil Vesvein.
5: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
6: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
5: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život. Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Rudné ulici ve směru do Opavy. Před mostem ve Svinově se tvoří kolony. Nehoda nás potrápí v Kroměříži v ulici 1. máje. Bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Brně v ulici Příkop. A porouchané auto nás zdrží v obci Konice na Prostějovsku v ulici Vyšehrad. I tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Zájem o pobytové letní tábory klesá. Vítkovická nemocnice dokončila opravy porodnice. Hokejisté dnes na mistrovství světa nastoupí proti Švédsku. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku klesá zájem o pobytové letní tábory. Podle psychologů jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor nedostaly.
1: Morava aktuálně.
7: Nemocnice v Ostravě Vítkovicích dokončila opravy porodnice. Cílem modernizace bylo zlepšit vybavení zařízení, aby lépe odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí. Nově můžou rodičky využívat taky porodní apartmán. Ve Vsetíně akutně chybí dárci krve. Město proto ve spolupráci s nemocnicí spustilo kampaň nazvanou Daruj krev, plavej zdarma, která má oslovit nové i stávající dárce, říká mluvčí radnice Jana Rašková.
8: Každý, kdo v průběhu května daruje krev nebo plazmu ve vsetínské nemocnici, získá od města jako poděkování poukaz na vstup zdarma do městských lázní nebo na koupaliště. Cílem je nejen pomoci zajistit dostatek krve pro pacienty, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti pravidelného dárcovství.
1: Rádio Čas Sport.
7: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Nároďák na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra polojasná až skoro jasná. Čekají nás slabé přeháňky a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 15. pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Jak by řekli Angličani Milana, jak by...
11: Milan.
10: Milan nebo Mylan? No a celým?
11: Mylan Gelnar.
10: Uh-huh. And the horoscopy. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
11: Yes, of course.
10: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas a já doufám, že si užíváte pohodový start nového týdne. Před malou chvíli tady hrál Mekyš Birka a já musím říct, že jsem si hned šla najít, jak už je to dlouho, co nás opustil, a docela jsem se vyděsila, že už to bude letos 5 let. Neskutečně to letí. Úžasný umělec, autor skvělých písní jako V slepých uličkách, Balada o polných vtáků, 22 dní a spousty dalších. No tak posíláme pozdrav tam nahoru a o jednom úžasném umělci, který nás opustil před už mnoha lety, konkrétně to letos bude 17 let, Michaelu Jacksonovi, se budeme bavit za chvíli, protože já jsem si tento víkend zašla právě na film Michael a mám k tomu hodně co říct. Tak zůstaňte s námi na vlnách Rádia Čas a já posílám další muziku.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, no a jak jsem slíbila před novou chvílí, my si posvítíme na dokument Michael, který aktuálně boří kina po celém světě. Já jsem si na něj zašla s přáteli v sobotu a musím říct, že jsme měli opravdu husí kůži po celém těle a ač jsme každý z nás trošku jiná povaha, všichni jsme byli nadšení. Co jsem tak pozorovala diváky v kině, tak to bylo úplně stejné. Je to velice dobře zpracované, herecké výkony jsou naprosto neuvěřitelné. Hlavní herec se na to připravoval celé 2 roky, aby zvládl hlavně taneční choreografie, protože co si budem nalhávat, Michael Jackson nebyl jenom ten král popu, ale zároveň to byl člověk, který v sobě mísil tak extrémně velké množství talentu. Například, když si uvědomíme, že i kdyby byl třeba jenom tak skvělý zpěvák, nebo samostatně jenom tak skvělý tanečník, či jenom tak samostatně skvělý skladatel, i tak by byl naprosto fenomenální. No a on to měl všechno dohromady. Celý film se točí hlavně okolo dětství a Jackson's Five, s tím, že jediné, co mě vlastně naštvalo v uvozovkách, bylo, když to skončilo, protože jsem si říkala, ty brďo, vždyť máme teprve rok 1988, tolik důležitých věcí ještě nebylo ukázáno. Pak jsem se na štěstí uklidnila, protože jsem zjistila, že bude i 2. Zatím se ještě nenatáčí, ale buď to bude koncem tohoto roku, nebo hned začátkem příštího, takže já už teď jsem zvědavá, ale věřím, že to bude stejná pecka. Mimochodem, co se týče výdělku, je to naprosto neuvěřitelné, protože už teď, v tuto chvíli, po nějakých 3 týdnech vysílání tohoto filmu, dokázali utržit peníze ve výši 14,5 miliardy korun, což je naprosto neuvěřitelné a tím se samozřejmě dostává na absolutní vrchol žebříčku všech autobiografických filmů.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na 2. ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás 3 den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
4: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
5: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a velice časté téma, když se kupuje pejsek, je i to, když děti řeší, jak se vlastně pejsek dožívá věku, že to není stejné jako u lidí a že to potom bude velmi bolestivé, až jednou pejsek opustí rodinu. Nicméně jsou i taková plemena, kde z toho úplně takovou obavu mít nemusíte. Jako takhle, naprostým rekordmanem se stal pejsek, který nás opustil letos, konkrétně ve Francii, a je to oficiálně nejstarší pes na celém světě. Představte si, že si dožil neuvěřitelných 30 let a 5 měsíců, což je absolutně šílené. Navíc jednalo se o francouzské plemeno papillon neboli motýlek, což jsou vyloženě rasy, které se dožívají normálně třeba jako maximálně 16 let, takže o to je to zajímavější. Pokud ale hledáte konkrétní plemeno, které se dožívá vysokého věku, tak mezi ně patří například Jack Russell, Beagle a nebo také jezevčík. Jak je známo, taková ta větší plemena, tam už je to právě spíše k tomu nižšímu věku, a když se dožijou třeba 15-16, tak už je to velký úspěch. Klidně mi napište, jakého pejska doma máte vy a jestli jste třeba s dětmi nějak komunikovali právě tuhle chvíli, když jednou odejdou na onen svět.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý nás už čeká

0: měříme kolem 12 stupňů Celsia. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Nám už nic nechybí, chcem jen zůstat tu a stát. Nám už nic nechybí, tentokrát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a podíváme se zase po nějaké době na nějakou inspirativní osobnost a zůstaneme v našem českém rybníčku, protože možná byste nehádali, ale my v Česku jsme velmi úspěšní, co se týká kaskadéru, a dokonce tady máme kaskadérku, která je patrně tou nejstarší na celém světě, a jedná se o Hanu Dvorskou. Naprosto fenomenální osobnost, která má tolik energie, že zástup 20-letých dívek podle mě nemá šanci se tomu vyrovnat. Zároveň je neuvěřitelně pozitivní, schopná. Představte si, že i ve svém věku 65 let je schopná trávit až 4 hodiny v rámci tréninku ve fitku se svými klienty. Mimo to sama cvičí, běhá, pořádá různé bootcampy, dokonce se snaží přimět co nejvíce lidí ke sportu třeba tím, že po ránu chodí běhat ve věkovce vyloženě 25 až 70 let, a je to prostě neuvěřitelně schopná ženská, která co se týče toho kaskadérismu, tak účinkovala opravdu v mnoha různých světových dílech a filmech. No a mě teda moc pobavilo, když s ní byl teď poslední rozhovor, já si to tak občas ráda pustím, a ona tam říkala, já vyloženě chci zůstat fit úplně do konce života. Jo, a mimochodem, mým cílem je, že chci být fit tak dlouho, abych nakonec mohla doskočit i do rakve. A to si myslím, že přesně jako vystihuje její způsob života, protože já tomu upřímně věřím, že to tak dopadne.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
8: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, my dneska zjišťujeme na našem Facebooku, v kolika letech jste se osamostatnili. No a co jsem se tak dívala, tak drtivá většina tady píše 17 až 18 let. Já jsem na tom stejně, já jsem také odešla v 18, ale říkala jsem si, hele, to úplně neodpovídá tomu, co tak slyším ve svém okolí, tak jsem se šla rovnou podívat na skutečný průměr podle statistik a v České republice nejčastěji opouštíme v průměru svá hnízda mezi 26. až 27. rokem. Takže my všichni, co se to povedlo okolo té 18. až 19. si můžeme dát pašáka. Teď už ale pokračujeme vysílání na rádiu Čas, no a za malou chvíli tady pro vás Honza Gavelčík bude mít zprávy ze světa i z domova, no a také nejčerstvější informace ze silnic.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.

0: hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Mariánskohorské ulici u křižovatky Nová Ves Vodárna před křížením s ulici Opavskou. Tady stojí porouchané vozidlo. Dva dopravní problémy jsou taky v Brně. V ulici Bystrické narazilo osobní auto do sloupu a na Konečného náměstí v Brně bourala dvě osobní auta. Dvě auta se pak srazila taky v obci Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku v ulici Nádražní. I tady si dávejte pozor.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Během tohoto týdne nás čeká velké oteplení. Parkoviště u ostravského terminálu Hranečník už není bezplatné. Tenistka Karolína Muchová se vrátila do první světové desítky. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zažije teplotní šok. Po mimořádně chladném pondělním ránu se má postupně oteplovat. Už v dalších dnech podle televize LTV Plus namíříme až 21 stupňů a o víkendu by pak rtuť teploměru mohla stoupat až ke 30.
1: Morava aktuálně.
0: Parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je ode dneška spoplatněné. Za stání tu řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, tu dají za celý den jenom 10 korun. Jihomoravský kraj pomůže venkovským prodejnám. Na jejich provoz letos navyšuje dotace. Na bezmála 70 prodejen dá více než 4 miliony 700 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Venkovské prodejny naši pomoc potřebují. Nejsou jen místem pro nákup mléka. Často odebírají zboží od místních farmářů, dávají lidem práci přímo v obci a hlavně brání izolaci seniorů, pro které může být cesta do supermarketu ve městě problém. Tyto prodejny jsou klíčové pro setkávání, kde proberete politiku i sousedovi nové ploty.
1: Rádio Čas, sport.
0: 20letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se pak vrátila do první desítky, kterou uzavírá. A zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až skoro jasný. Sem tam nás čekají slabé přeháníky a teploty už v úterý půjdou nahoru. Můžeme totiž během dne namířit 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy po 16. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jak by řekli Angličani Milana, jak by je...
5: Milan.
4: Milan nebo Mylan? No a celým?
5: Mylan Gilnar.
4: Uh-huh. And the horoscopy. To se asi říká jinak, ale že si víme. No přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
5: Yes, of course.
4: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ladíte Rádio Čas, no a člověk by řekl, že jsou témata, která občas projdou médii a od té doby by už mohla být vyřešena, ale jak se zdá, stále je potřeba na ně upozorňovat a já bych chtěla popsat příběh, který se teďkom stal jedné paní z Třebíče, která uvěřila tomu, že se na nějaké online seznamce seznámila s frontmanem skupiny Tým Palo Haberou. No a tak nějak jejich přátelský vztah, aniž by se kdykoliv potkali, přerostl v milenecký a zkrátím to, nakonec ní podvodník vytahal 44 tisíc korun. No a já si myslím, že je pořád důležité tohle téma zvedat, protože ať už vám napíše jakýkoliv voják z Ameriky, výjimečný lékař, někde Bůh ví odkud, nebo jakákoliv známá celebrita, tak z 99,9% šancí to bude podvodník, takže prosím vás, nenechte se nachytat, řekněte to hlavně i třeba svým babičkám, dědečkům, strejčkům, tetičkám, prostě úplně všem, protože někteří lidé jsou na tohle háklivější, navíc v dnešní době, kdy už opravdu ta AI dokáže pracovat na velmi vysoké úrovni, je potřeba na to upozorňovat. A když tak jako ohledně podvodníků, kteří to dotáhnou ještě na úplně jinou úroveň, doporučuji se podívat na dokument Podvodník z Tindru, protože ten také mnoho lidem otevře oči. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte rádio Čas, no a přátelé, máme tady pro vás v rámci vysílání vždycky nějaké pozvánky na zajímavé akce, kam si můžete vyrazit za zábavou. Jedna pozvánka je na trošku vzdálenější budoucnost, ale i tak nesmí chybět ve vašem diáři. Jedná se o datum 21.11., kdy bude probíhat v Ostravar aréně náš megakoncert Rádia Čas. Tradiční akce, když vždycky rozburácíme celou arénu právě v listopadu. No a letošní hosté jsou opět extrémně lákaví. David Koller, Olympic, Lenny společně s Marpem a Europe. Ti navíc dorazí v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Já věřím, že všichni fanoušci se tam opět v ten den sejdou. Určitě mrkněte na internet, kde už si můžete koupit lístky a postupně si to tam rezervujte, protože míst nám ubývá a já věřím, že se tam všichni společně sejdeme.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
8: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
9: Rádio Čas. Hit

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Posloucháte Radio Čas, doufám, že si užíváte pohodový den. No a pojďme se společně podívat na další zajímavé téma a konkrétně se to bude týkat školek. Protože teďkom prochází právě výuka ve školkách takovou velkým procesem a hlavně bych řekla progresem, protože zatímco kdysi se čistě, já nevím, drillovaly barvy a učili se prostě různé věci, tak v dnešní době se paní učitelky a páni učitelé snaží naučit děti chápat emoce nebo třeba spolupracovat společně a výrazně více se klade důraz na všechny podobné dovednosti, které jsou skutečně velmi dobře využitelné v životě. Já sama musím říct, že když jsem navštívila pár základních škol v minulém roce, tak jsem byla velice příjemně překvapená, jak už tam třeba i na nástěnkách jsou různé články a texty na témat duševní zdraví, nějaká vlastní sebehodnota, skutečná sebejistota, spolupráce, vnímání emocí. Já si myslím, že tohle je důkaz, že minimálně v jisté části se opravdu svět trošku posouvá k lepšímu, protože čím dříve se tyhle témata začnou probírat, tak tím lépe to potom pro skutečný reálný život bude. Klidně mi napište, jaká je vaše zkušenost, jak jsou na tom třeba vaše děti, nebo vy přímo, pokud chodíte na základní či střední školu, jestli tam obdobná témata probíráte. No a my už se pojďme podívat, jak to zítra bude vypadat s počasím. Zali nás opět čeká deštivo a to už ví Marcelka.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý nás už čeká prostě.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas a máme tady opět něco pro sportovní nadšence. Konkrétně pokud patříte mezi fanoušky basketbalu, tak tenhle typ je jednoznačně pro vás. Chci vás pozvat už zítra a pozítří, tedy 19. a 20. na semifinále playoff Maxa NBL s tím, že Opava, basketbalový klub Opava, bude hrát společně s Era Basketball Nymburk. Všechno startuje od 18. hodiny v hale Opava a věřím, že to bude velmi, velmi dramatické. Držím palce, ať tam pořádně předvedeme to nejlepší a hlavně, ať tribuny fanoušků pořádně burácí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
6: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
5: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
6: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
5: Enerspot.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 872.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a za necelou minutu tady bude 17. hodina. Pokud máte chviličku, mrkněte se na náš Facebook Rádia Čas, kde dneska řešíme téma, kolik vám bylo, když jste se poprvé osamostatnili. Já už jsem na sebe práskla, že to bylo v 18. a pojďme se podívat do komentářů. Jana například píše, v 19. jsem se vdala a začala fungovat. Pak třeba Hana, ve 22 letech, kdy jsme dostali s manželem byt a odstěhovali jsme se od rodičů. Pak tady máme například Vladimíru, která píše 18, byla jsem těhotná a vdávala jsem se. Vdala jsem dodnes a máme 3 děti a 5 vnoučat. Prostě paráda. Takže gratulujeme, posíláme pozdrav, no a vy nám napište, jak to bylo ve vašem případě. Já jenom připomenu, že když jsem se koukala na statistiky, tak aktuálně by to mělo být tak, že průměrný věk u osamostatnění je 26 až 27 let. Takže hodně se to proměnilo a my už se jdeme podívat, co se proměnilo ve světě, protože jsou tady zprávy, které pro vás má Honza Gavelčík.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.

0: nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Problémy stále můžou být v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Tady se ve směru od přívozu k Nové Vsi tvoří kolony. Nehoda nás stále potrápí v Brně na Konečného náměstí. Tady bourala dvě auta. Nehoda se stala v Brně taky na Bystrické ulici. Osobní auto narazilo do sloupu. A stále jsou komplikace taky v obci Hrušovany na Rejvyšovkou na Znojemsku v ulici Nádražní, kde bourala dvě osobní auta.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Prezident Pavel si u Čechů mírně pohoršil. Brněnský dopravní podnik chystá oslavu 80 let lodní dopravy. Fotbalisté Prostějova mají nového sportovního manažera. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Prezident Petr Pavel si v očích veřejnosti mírně pohoršil. Od občanů dostal v průzkumu průměrnou známku 2,9. O rok dříve to bylo 2,6. V hodnocení polistopadových hlav státu mu teď patří třetí místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
2: Morava aktuálně.
1: V Karviné dnes odstartovala další motivační akce zaměřená na správné třídění odpadu. U informačních stánků se lidé můžou zapojit do soutěže o 10 poukazů za 3000 korun. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
3: Do soutěže se mohou zapojit i lidé bez chytrého telefonu. Na místě budou k dispozici zařízení přímo u stánků a promotéři se zapojením pomohou. Připraveny jsou dárky vyrobené z recyklovaných materiálů, které mají ukázat, že vytříděný odpad může najít další využití.
1: Akce se koná až do konce května. Brněnská přehrada zažije velké oslavy. Dopravní podnik si tu v sobotu připomene 80 let lodní dopravy. Otevřený bude celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma na krátkých okružních plavbách.
2: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Hanáků usedl už v sobotu v Příbrami poté, co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka a jeho realizační tým. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až skoro jasný. Čekají nás občas slabé přeháníky a nejvyšší teploty se v úterý mají pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jak by řekli Angličani Milana, jak by je...
5: Milan.
4: Milan nebo Mylan? No a celým?
5: Mylan Gilnar.
4: Uh-huh. And the horoscopy. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
5: Yes, of course.
4: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou. Rádio.

Ladíte Rádio Čas, já všechny zdravím, někteří z vás možná ještě poslouchají rádio v práci a tak rovnou připojím téma, které právě s prací souvisí, protože vědci se teď snažili posvítit se na téma, kdy je hlava svěží a jak to souvisí s prací, do jak velké míry může být rozdíl, když jsme třeba špatně vyspaní, máme málo energie s naším pracovním výkonem a například zjistili v konkrétních číslech, že když je člověk mentálně svěžejší než obvykle, může podle výzkumníků odpovídat zhruba 30 až 40 minutám práce navíc za den. Což když se nad tím zamyslíme, opravdu intenzivní práce půl až tři čtvrtě hodiny nemusí být zrovna málo, protože známe to všichni, ve chvíli, kdy se necítíme dobře, tak samozřejmě i jednoduchý úkon může trvat opravdu extrémně dlouhý čas a naopak jindy přijdeme a zvládneme to levou zadní jakoby nic. Tak klidně mi dejte na našem WhatsAppu vědět, jak to máte vy, jestli třeba to na sobě vnímáte. Ono to často souvisí i se stresem. Někteří třeba vyloženě rádi pracují pod stresem, pod nějakým tlakem. Mně to třeba relativně vyhovuje, ale spousta lidí naopak potřebuje klid a takové prostě svoje bezpečné místo, díky kterému podávají lepší výkony. Tak napište, jak je to u vás. Radio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Posloucháte Rádio Čas a mám tady pro vás několik tipů, kam si vyrazit za zábavou. No a začala bych například historickým dnem rodiny, který pořádá základní a mateřská škola Horymírova. Bude probíhat 19.5., tedy zítra, od 2 až do 8 hodiny. A konkrétně to bude na hřišti základní školy Horymírova. Čeká vás tam v rámci programu DJ, tady náš moderátor Honza Kavelčík. Zároveň tam bude také Sokolník Vankos, Šermíři, hry pro rodiny s dětmi, promotým Rádia Čas, různé sportovní aktivity, malování na obličeji, bohatá tombola, workshopy. No a samozřejmě, pokud dorazíte v nějakém historickém kostýmu, tak je to naprosto vítáno. Další pozvánka míří, abyste si přišli užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ten bude probíhat ve čtvrtek 21. května od 17. hodiny, konkrétně ve Společenském domě Reneta, a můžete se těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas, dále také krátké zábavné kvízy, ochutné gastroceny. Celkově vstup je opravdu za retro cenu pouhých 50 korun, no a předprodej vstupenek je v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum, anebo přímo na akci. No a poslední pozvánka, tam míří do Bum Bum Komedy, kde 21.5. v 19.30 vystoupí opravdu jako ikonická stand-up komička Adéla Elbel a její one-man show o životě, proseku a kritickém náhledu poločasu rozpadu.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy, ochutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.
4: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak opět ta písnička, která má přízvisko, že prý nejvíce motivuje ze všech, tak můžete vyzkoušet. Vy posloucháte Rádio Čas. No a mám tady něco pro všechny milovníky koček, protože nová nějaká studie prokázala, že kočka dokáže velmi dobře vycítit, jak s ní komunikujete. V podstatě nereagují na všechny lidi stejně, ale všímají si hlasu, pohybu, pozornosti a hlavně toho, jestli člověk respektuje jejich hranice. Ve chvíli, kdy máte spíše klidnější hlas a jemnější přístup a hlavně, to je to důležité, předvídatelné chování, tak se kočka cítí více v bezpečí a jde k vám spíše. Což v překladu znamená, pokud těm svým kočičím mazlíčkům říkáte stále stejné věci, stejnou intonací, se stejnou dynamikou, tak je to pro ně vyloženě pocit, i jo, tady se můžu cítit dobře, klidně můžu odhalit bříško a jak víme, když vám kočka nastaví bříško, tak to znamená, že ta důvěra už je opravdu, opravdu velká. Dokonce se ukazuje, že kočky často lépe reagují na ženy nežli muže, protože ženy mají v sobě spíše takové ty respektující hranice právě v rámci toho, co kočkám dávají a jak se k ním chovají. Klidně mě vyveďte z omylu, jak to máte vy. Já teda znám taky kupu mužů, kteří to s kočkami opravdu umí, a teď myslím ty čtyřnohé. A my už se společně jdeme podívat na to, jaké nás zítra čeká počasí, zdali opět budou potřeba deštníky, a to ví naše Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý nás už čeká prosluněná obloha a příjemné teploty. Většinou bude polojasno až skoro jasno.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pojďme se teď podívat na něco, bez čeho si minimálně já žádné ráno neumím představit a věřím, že rozhodně v tom nebudu sama. Je to samozřejmě káva, lahodný a voňavý nápoj, který nás nakopne, ale pozor, o něm se často říká i to, že nám dokáže extrémně pomáhat v hubnutí. A jestli tomu je skutečně tak, tak na to už si posvítíme s naší Evičkou Rigler z pořadu Jeste s rozumem, který zítra můžete poslouchat v plné délce v premiéře po 11. hodině. Pokud nestihnete, tak ještě v sobotu po 10. nebo neděle po 3. Nicméně teď už předávám slovo s malou ukázkou, jak to teda je s tou kávou.
1: Káva a hubnutí, tak tohle je spojení, které zajímá opravdu spoustu lidí. A není se čemu divit. Káva totiž patří mezi nejoblíbenější nápoje na světě. A pro mnohé z nás je to i takový každodenní rituál. A právě kofein, který se v kávě nachází, může v určitých situacích lehce podpořit metabolismus a dodat více energie na pohyb a sportovní aktivity. Zajímavé je ale taky to, že káva může u některých lidí krátkodobě snížit pocit hladu a chuti k jídlu. I proto si ji mnozí dávají třeba dopoledne anebo právě před tréninkem. A benefity kávy tím ale rozhodně nekončí. Káva může podpořit také bdělost, rychlejší reakce a celkovou výkonnost organismu. U některých lidí navíc přispívá i k lepšímu trávení a podporuje činnost střev. A pokud si dáme kvalitní černou kávu bez cukru a sladkých syrupů, tak se jedná o nápoj s téměř nulovou kalorickou hodnotou. Ale když si tam přidáme ten cukr, syrupy, čokoládu, šlehačku a další sladké vychytávky, tak se z toho může stát docela vydatná záležitost, která má více kalorií než kdejaký desert. Takže bacha na to, protože v tu chvíli už káva určitě nebude efektivním nápojem pro podporu metabolismu, ale solidní kalorická pecka.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
6: Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas je tady s vámi i při pondělním odpoledním vysílání a já doufám, že jste do nového týdne vkročili tou pravou nohou. Pro dnešek se s vámi oficiálně loučí. Mějte se nádherně. Těšit se na vás budu zase při pátku po třetí hodině. No a hlavně, jako vždycky připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
0: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Zdržet se aktuálně můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Ve směru z přívozu k vodárně se tvoří kolony a problémy jsou taky v obci Hrušovany nad Jivišovkou na Znojemsku. V ulici Nádražní tady bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás stále může potrápit taky v Brně na Konečného náměstí.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Nové zaměstnance chce letos přijmout každá třetí firma. Ostravskou ubytovnu Hlubina čeká velká rekonstrukce. Hokejisté dnes na mistrovství světa nastoupí proti Švédsku. Dobré pondělí odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Firmy zhánějí nové pracovníky. Více než třetina českých zaměstnavatelů letos plánuje přijímat zaměstnance. V průzkumu to uvedlo 630% firm. Desetina naopak očekává, že počet jejich zaměstnanců do konce roku poklesne.
6: Morava aktuálně.
4: Problematickou ubytovnu Hlubina v ostravském jižním obvodu čeká velká rekonstrukce. Chátrající objekt v Horní ulici se promění na bytový dům s více než 200 bytů. Projekt počítá i s vybudováním parkovacích míst a úpravou zeleně. Zastávky v Prostějově procházejí velkou modernizací. Cílem města je sjednocení městského mobiliáře. Zastávky už nebudou zelené a změní se do šeda, říká mluvčí radnice Alena Vrtalová.
7: Naším záměrem je, aby veřejný prostor v Prostějově působil jednotným a moderním dojmem. Rekonstrukce stávajících čekáren je efektivním způsobem, jak prodloužit jejich životnost a zároveň je vizuálně propojit s nově vybudovanými terminály. Antracitová barva je nadčasová a výrazně kultivuje vzhled našich ulic.
5: Rádio Čas, sport.
4: České hokejisty čeká dnes třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Nároďák na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra polojasná až skoro jasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 16 do 21 stupňů a místy i slabě sprchne.

0: Stejně pokračuje pondělní podvečer na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jak by řekli Angličani Milana, jak by je...
3: Milan.
2: Milan nebo Mylan? No a celým?
3: Mylan Gelnar.
2: Uh-huh. And the horoscope. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
3: Yes, of course.
2: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
4: Dneska to bude pořádná jízda napříč časem, hudební mežmáš, kde se potkají kazety s TikTokem. Z časáckého studia pozdravil Aleše Šklobala a startujeme v osmdesátkách, kde muzika měla šmenc, syntetizátory vládly světu a klipy byly stejně důležité jako samotné písničky. Byla to doba, kdy se hudba poslouchala z Walkmanu a člověk si musel písničku fakt odžít. Žádné skipování po 5 sekundách jako dneska. Rick Astley se stal ikonou díky svému hitu, který paradoxně znovu ožil o desítky let později díky internetu. A jen pro zajímavost, tenhle hit byl součástí produkční továrny Stock Aitken Waterman, která chrlila jednu hitovku za druhou. A pak tady máme skupinu Kool & The Gang. Je to kapela, která funguje už od 60 let, ale dokázala se přizpůsobit každé dekádě. Jejich Celebration je doslova univerzální hymna radosti. Hraje se na svatbách, oslavách i sportovních akcích. Prostě song, který by vás roztancoval i na autobusové zastávce. Osmdesátky tady byly o energii, radosti a velkých refrénech. No a přesně to si teď připomeneme. Tak si to pojďme užít společně a klidně volume doprava.

0: Box Rádia Čas.
1: A v něm dneska hudební mešmáš, takže teď naskok do 90. doby, kdy taneční parkety praskaly ve švech. No a Eurodance byl králem. To byla, no, éra diskoték, neonových barev a nekonečných remixů, které zněly snad úplně všude. Hudba byla přímočará, chytlavá a hlavně nešlo ji uniknout. Třeba Gala se svým Freed from Desire vytvořila skladbu, která se stala tanečním megahitem a málo kdo ví, že původně šlo o hlubší text, tedy o svobodě od materiálních věcí, ale svět si z toho udělal taneční pecku. Tak a potom je tady Scatman John, neuvěřitelný příběh člověka, který proměnil svůj handicap v přednost. Tady trošku koktal, ale právě díky skat zpěvu se stal světovou hvězdou. Jeho hit je nejen chytlavý, ale také inspirací o překonání překážek. Takže 90. byly divoké, hravé a plné experimentů. A to je na nich to nejlepší. Pojďme tam.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A dneska v něm hudební myšmaš a jsme na přelomu milénia, době, kdy internet začínal měnit hudební svět. Jinak byla samozřejmě, všichni vzpomínáme, vypalovaná CDčka a první MP3 přehrávače. Kdo nezažil, nepochopí. Jinak hudba se začala šířit rychleji než kdykoliv dříve a hity se stávaly globálními během okamžiku. Povídat by mohla třeba skupina Mojo, přinesli elegantní spojení house music a disco. A jejich Lady je, no, jejich jediným megahitem, ale za to nesmrtelným. A potom jsou tady také Ozone, to je fenomén, který ukázal sílu internetu ještě před sociálními sítěmi. Dragostea Dintej se šířila rychle díky amatérským videím, no a stala se jedním z prvních globálních hitů. Nikdo nevěděl přesně, o čem se zpívá, ale všichni jeli, ať už to byly diskotéky nebo z rádia, tak dál to Maja hi, Maja ho. Milénium prostě bylo o propojení světa.

0: Music Box Rádia Čas. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
3: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
5: A v ně dneska hudební myšmaš byly 80. 90. milénium a teď jsme došli do současnosti, kde je muzika ano velmi rychlá. Rychlejší než kdy dříve a trendy se mění, já řeknu ze dne na den. Streaming, sociální sítě, to je dnešní hudební realita. Ale pořád platí silná emoce a dobrá muzika vítězí. Miles Smith a Neil Horan zrovna tohle nabídli. Neil, bývalý člen One Direction, ukazuje svou hudební vyzrálost a Miles Smith je jedním z nových hlasů, které, no, stojí za to sledovat. A pak tady máme jméno Damiano David, je to frontman Maneskin, který se nebojí experimentovat. Spojení styla je hitparádovou trefou do černého a za mě to bude jednička. No a když se k tomu tedy přidá Neil Rogers, legenda discofunku, je to zajímavý hudební most mezi generacemi. Současnost je prostě pestrá a přesně takový je i dnešní Music Box s Alešem Šklubalem. Jeho název je Hudební myšmaš.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm dnes hudební myšmaš a tak třeba to, co ještě nebylo, co teď hraje nejvíce. To, co slyšíte v rádiích klidně i několikrát denně. Ale ruku na srdce, některé hity si to prostě zaslouží. Ed Sheeran je důkazem, že i jednoduchá písnička může být globálním fenoménem. On začínal a možná víte jako pouliční muzikant a dneska vyprodává stadiony po celém světě a jeho schopnost napsat hit je až neuvěřitelná. A je tady také Alex Warner, je to zástupce nové generace, která už vyrůstala v tom digitálním světě. Jeho muzika je moderní, zasněná a perfektně zapadá do dnešního trendu. Prostě to, co teď letí na sítích. Takže schválně, který z těchto songů vám dneska z Music Boxu zůstane v hlavě.

0: Rádia Čas.
1: A v něm hudební myšmáš, takže jdeme domů na českou hudební scénu. To je dneska silnější než kdy dřív a rozhodně má co nabídnout. A Mirai patří mezi nejúspěšnější kapely posledních let. Jejich písničky jsou chytlavé, pozitivní a fungují úplně skvěle naživo. Navíc mají dar psát texty, které si zamilujeme. No a ještě jednou, hezky a česky se skupinou Opět a Radeček. Oni sází na emoce a blízkost lidem, prostě muzika ze života. A co si budeme, česká muzika dneska drží krok se světem, tak si ji pojďme užít. A nezapomeňte, Music Box Rádia Čas v premiéře vždy v pondělí po 18. hodině a v repríze v neděli po 14. Od Aleše Škovala, ať vás muzika baví a budu se těšit.

0: Music Box Rádia Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jak by řekli Angličani Milana, jak by...
5: Milan.
4: Milan nebo Mylan? No a celým?
5: Mylan Gilnar.
4: Uh-huh. And the horoscopy. To se asi říká jinak, ale že si víme... No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
5: Yes, of course.
4: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
3: Radio Čas.
6: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Hity, které milujete. Radio

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz
2: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
3: Edo, zase mám tak těžké nohy.
4: V lékárně jsem koupil Vesvein.
3: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
4: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
3: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Jak by

0: Řekli Angličani Milana, jak by je...
1: Milan.
0: Milan nebo Mylan? No a celým?
1: Mylan Gilnar.
0: Uh-huh. And the horoscope. To se asi říká jinak, ale že si víme. No přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
1: Yes, of course.
0: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz.
3: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezská fest.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
3: Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
1: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jak by řekli Angličani Milana, jak by je...
5: Milan.
4: Milan nebo Mylan? A celým?
5: Mylan Gilnar.
4: Mm-hmm. And the horoscopy. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
5: Yes, of course.
4: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
3: Radio Čas.
6: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jak by řekli Angličani Milana, jak by je...
2: Milan.
1: Milan nebo Mylan? No a celým?
2: Mylan Gilnar.
1: Uh-huh. And the horoscope. To se asi říká jinak, ale že si víme. No, přiznávám, myslím, že už jsem stříhal i vtipnější best of momenty.
2: Yes, of course.
1: No, měl bych na tebe anglickou reakci, ale nemůžu. Zakázali by nás. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou. Radio

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Pak bylo super, že jsme byli ve třech, protože že, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou dvě

0: hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.